0: zábava vlny tobogány.
1: Co vás čeká?
0: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
1: Plno tobogánů a skluzovek.
0: Tak všichni rychle do plavek.
1: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
0: Relax, drinky, animace.
1: To je nekonečné moře legrace, jak z tahitské pláže.
0: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Akopalos Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na akopalos.cz.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár věc, proč bychom měli vybrat právě tebe.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
9: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
4: On air.
10: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
11: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česko čeká další extrémně horký den. Meteorologové upozorňují, že teploty mohou místy vystoupat až ke 40 stupňům. Kvůli vedrům hrozí přehřátí organismu i dehydratace, zejména u seniorů a malých dětí. Vysoké teploty mohou způsobit komplikaci také v dopravě nebo energetice. Investice do informačních technologií letos výrazně porostou. Podle odborníků vzrostou celosvětové výdaje na IT o 14% na rekordních 6,4 bilionů dolarů. Hlavním důvodem jsou rostoucí investice do umělé inteligence a datových center. Nejrychleji porostou výdaje na AI infrastrukturu, cloudové služby a software. Fotbalová asociace dnes představí nového trenéra reprezentace. Na odpoledne svolala mimořádnou tiskovou konferenci, kde by měl být oznámen nástupce Miroslava Koupka. Podle španělského tisku by se novým koučem českého národního týmu mohl stát Španěl Santi Denia. Definitivní potvrzení by mělo zaznít právě na dnešní tiskové konferenci. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Řidiči, je to tady. Hlavní silnice mezi Náchodem a Červeným Kostelcem je a bude až do úterý každý den od 6 ráno do 6 večer zavřená. Důvodem jsou práce na stavbě Náchodského obchvatu. Osobní i nákladní doprava jezdí objížďkou přes Hronov. Výjimku mají pouze linkové autobusy, pěší a taky cyklisté. Na Černé hoře se ještě podíváme na ty páteční tropy, co nás dneska na východě Čech čekají. 35 až 39 stupňů ve stínu, to budou odpolední teplotní maxima, polojasno až oblačno, místy přehánky nebo taky bouřky.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádiu.

0: pátek, 6 hodin, 2 minuty, je tady Jasmin, ahoj.
1: Ahoj.
0: Je tady David, ahoj.
2: Dobré páteční ráno.
1: A je tady Michal, ahoj.
0: Ahoj, já jsem včera dostal zpětnou vazbu od kamaráda na naše vysílání. Poslouchal snídaně od 6 do 9 a my jsme se po 9 volali a on říká, hele, mezi 6 a 7 to bylo teda pěkně chcíplý, vy jste se rozjeli až v 7. A říkám, tak je ráno, no. No tak, ať to tady nevypadá jak v čekárně u zubaře.
2: Jsem chtěl vidět, tak byl on aktivní od 6 do 7.
0: No, že jo,
2: kámoš.
0: Přesně, Vladimíre. Jo, hele, my tady prostě potíme krev, jo, každý ráno. Morandi, save me, tohle by vás mohlo probrat, tak díky, že jste tady a přejeme vám krásné páteční ráno z Itrádia. Jdeme na to.

0: Warren, Before You Leave Me. Takhle vám hraje páteční Hit Radio, 6 hodin, 9 minut. Dobré ránko. Pojďme se vrátit o 2000 let zpátky. Vědci utratili miliony dolarů a zapojili nejvýkonnější AI planety, aby přečetli 2000 let staré svitky. Z uhelnatělé svitky z Herkulanea, zničené erupcí Vesuvu, a schválně si víte, co tam našli. Napravo vás, co tam mohlo být napsaný, Davide?
1: Nákupní seznam.
0: Vlastně skoro, jo. A byl tam třeba návod, jak ignorovat otravního souseda, nebo co třeba dělat, když tě blbě zjídla. Jo, takže vlastně řešili takový všední věci, jo, takže si představ, že utratíš miliony dolarů a čekáš, že tam bude nějaký poselství.
2: Tajemství vesmíru.
0: Tajemství. A ten, nebo si představ toho římského filozofa, jo, jak sedí v noci u svíčky a škrábe do papirusu a nadává, hele, tus z vedlejší, insuly zase dupe a dobytek mořve do tří do rána. Jo, ale schválně, kdybyste měli napsat něco, co by si přečetli lidi za 2000 let. Co by to bylo?
2: V pátek ráno takhle.
1: Co by to bylo? Takhle filozoficky na nás.
0: Co by to bylo? Já bych tam napsal asi něco o naší sousedce, která pořád kouří.
1: Já bych tam asi napsal, poslouchejte Hit Radio.
0: Poslouchejte Hit Radio. Já si myslím, že tady ty svitky, že to je vlastně jako důkaz, že pasivní agrese, takový ty zkazy na nástěnkách, jo, v panelacích, že to je vlastně furt stejný. Pojďme si dát činasky, víno, je zase pátek, 6 hodin, 10 minut. Zase.

0: A David nám tady říká asi 15 vteřin zpátky, ale my jsme vůbec nevypíchli, že je 31. srpna. A Jasmin úplně suše. Nevyhře července.
1: No, nenechte se stresovat. Dneska jsme opravdu v poločase prázdnin, jo? Ne ještě na konci naštěstí, ale půlka léta za náma. Takže jestli jste měli v létě třeba nějaký plán nebo nějaký sen, který jste si chtěli splnit a zatím jste na to čas neměli, tak šup šup. A hlavně děti jdou za chvíli do školy.
0: Za chvíli, ještě měsíc vymýšlení nějakých aktivit našim dětem.
1: Bez budíku
2: stále. Takhle strašíte.
0: 33 dní,
1: ne,
0: jo.
1: Říkám dobrý.
0: A třeba někdo vyráží teprve na dovču, protože samozřejmě spousta lidí jezdí na dovolenou na začátku prázdnin, ale další spousta lidí to nechává až na tu druhou půlku, protože si třeba myslí, že v těch dovolenkových destinacích bude méně lidí. No tak vy, kdo máte v plánu dovču, třeba vyrážíte, jedete na letiště teďka právě, nebo teďka se balíte, máte ty řízečky nachystaný a jedete směr jich.
1: A toustíky, panečku.
0: Toustíky, dobře dojeďte, závidíme vám to. My bychom, kdybyste nás přibalili, a víte co, teď my vlastně jedeme s váma teďka v tom autě. No tak ještě pár hodin a budeme křičet, hele, hele, moře!
1: A tleska!
0: Já už ho vidím! Here we go. To jsem vždycky dělal já, když jsem byl malej. Vždycky jsem se těšil, až uvidím moře.
1: Jo, to jo.
0: Tak užívejte dovču, samozřejmě myslíme i na vás, kdo musíte makat, taky jsme v práci. Macklemore na Hit Radio za malou chvíli v 6.17 a taky přidáme aktuální dopravu. Hezké ránko.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Zavři oči. Cítíš to? Takhle chutná léto. Pořád stejně.

0: příchodní hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?

0: ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
1: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. Bylo něco.
2: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Allegrie.
3: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
2: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
4: firmanazážitky.cz.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro standard mletou kávu Marilla. Kilogram za 189,90 pouze v pátek. A čokoládu Milku v Bila klubu za 27,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
7: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
8: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
9: Tak nečekejte, jezděte!
10: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
11: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká. Více na kopecký.cz.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy na D8 na 84. kilometru ve směru na Drážďany, dejte pozor na porouchané auto. No a na D11 na 41. kilometru ve směru do Hradce bude v pravém pruhu probíhat údržba svodidel.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Černá Hora.

0: Je přesně půl sedmé. A tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Taylor Swift, pojďme na ranní update.
1: Ranní update.
0: Fotbalisté Hradce Králové jsou ve třetím kole, předkole Evropské ligy.
2: Tak kde jsou?
0: V třetím předkole Evropské ligy. V domácí odvetě porazili norské Tromsø 3-1 a po celkovém vítězství postoupili dál. O postup do další fáze si zahrají s tureckým Bešiktašem, za který nastupuje i český reprezentant Václav Černý.
2: Já bych spíš nedal ten Bešiktaš tedy.
0: Na Mostecku začal největší drum and bassový festival světa. Na Let It Roll dorazili tisíce fanoušků elektronické hudby. Kvůli vysokým teplotám pořadatelé posílili zásobování vodou, povolili vlastní přístřešky a areál ochlazuje i kropící vůz. Češi za předplacené služby utrácejí méně než sousedé. Za předplatná streamovacích služeb, aplikací nebo dalších digitálních služeb zaplatí v průměru kolem 12 000 korun ročně. To je zhruba o 40% méně než průměr ve zbytku střední Evropy.
2: 12 000 ročně je docela dost, ale kdybyste, schválně, vy, kdo nás posloucháte, kdybyste zčotli to, co měsíčně platíte, to možná ani nechcete vidět. Protože to máte a tady Spotify, a tady HBO, a Netflix.
3: A ono je fajn jednou za čas si udělat takovou inventuru a fakt zjistit, co všechno platíte. Já to dělala nedávno a hodně toho jsem si zrušila, ale pak mi došlo, že vlastně jsem na to už celkem zvyklá a že to chci, ty různý streamingové platformy.
0: Co všechno platíte, ale hlavně co všechno používáte. Netflix, nejenom si vědomuji, že už vlastně vůbec nekoukáme, je lepší to zrušit.
2: Ale já to radši ani nepočítám, já si myslím, že vy, kdo posloucháte, že to máte tak, většina z vás, že to má tak, že měsíční poplatky, které platíte, by uživili somalskou vesnici. Takhle, rádio je pořád zadarmiko, jo. DJ Bobo, everybody, ani za tohle nemusíte platit ani halíř.
3: Ty jsi nakazal pod Davida, ne, co ti je?
2: Já nevím, je pátek, no. Opravdu skvělý ráno dneska, no.

0: byste se chtěl naučit parádně vařit, anebo se naučit vařit něco nového, tak se určitě vyplatí poslouchat Hit Radio i chvíli po půl osmé, protože už za necelou hodinu budete hrát rychlou pětku. A celý tento týden soutěžíte o opravdu luxusní výhru a to je kompletní sada 9 online kurzu vaření Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun.
1: Kurzy jsou jedna věc, ale taky spustil úplně novou aplikaci, jo, kurzy Přemka Forejta. Ta je celá zdarma, najdete v ní několik lekcí, které budou zdarma a když si to stáhnete, tak tam na vás čeká taky kód s 50% slevou na jakýkoliv další kurz.
0: No a tenhle parádní balíček pro vás máme tento týden naposledy, tak s námi určitě buďte i okolo půl osmé, ať máte šanci tohle vyhrát. A budeme rádi, když s námi zůstanete i za chvíli. Huntrix Golden, to bude další muzika a stavíme se i u vás v autech. Řekneme, kde to v pátek ráno stojí, bude doprava.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Nenechte se ujít zítřejší open air koncert Štěpána Kozuba a Jiřího Krhuta na Štěrbově vile u přehrady Les Království. Užít si zítra můžete i Magic Sky Night na Dolní Moravě, kde se v noci rozsvítí stezka i Skybridge. No a pro akční tipy nabízíme vychytaný bike park v Říčkách v Orleckých horách.
4: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se, spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní melón 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
7: A s kódem KSC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak využijte kód KSC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více informací v restauracích KFC.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
15: Náš příběh začal v roce 1899. Teď píšeme jeho další kapitolu. Vstupujeme do nové éry s jasnou vizí a novou identitou. Jsme nové FK Pardubice. Pro vás měníme pravidla hry. Budujeme silnější tým. Máme nové občerstvení. Stavíme novou fanzónu. A vstupné nezdražujeme. Zlevňujeme. Více na kupemeproparduváky.cz. Buďte součástí nové éry fotbalu i vy.
16: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
17: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Green Island 450 gramů za 29,90. Albert.
18: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja. Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
19: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na D6 na 28. kilometru směrem od Prahy do Karlových Varů. Srazilo osobní auto Srnu, nehodu vyšetřuje policie, počítejte s omezením, kolona se netvoří.
20: Mami, proč máme všechno od konceptu?
21: To jen se zeptej tatínka.
22: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
23: Koncept. Chytře vymysleno pro život.
24: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmínou.

0: Krásné ráno z Hitrádia, 6 hodin 50 minut. Tohle jsou Jeleni Magdaléna.
1: Děti objevily novou superschopnost. Sice si neumějí třeba ustat postel ráno, ale umí během 5 vteřin napsat omluvenku, za kterou by se leckdo nemusel stydět, jo? Oni totiž nejenom, že už na třeba domácí úkoly používají ChatGPT a různý jako umělý inteligence, ale už právě i na výmluvy a omluvenky. Takže já si říkám, že jak nám, kdy si říkali rodiče a prarodiče takový to, no to já jsem se tehdy do školy brodil sněhem 10 kilometrů, no. Tak teďka prostě zvládli učení bez AI.
2: To já si vzpomínám, když jsem si ve 13 psal omluvenku, tak se mi třásla ruka, abych napodobil podpis mámy. A dneska to mají teda ta mladá generace o dost jednodušší, že teda napíšou do, nevím, ChatGPT, Gemini, tady napiš omluvenku, něco, co mám říct mámě, proč mám být dneska doma. A ono tím to vyplivne a oni prostě si to vymyslej, no. Tak to je dobrý, to je dobrý. Já teda nevím, jestli vy jste měli nějakou takovou speciální výmluvu, kdo nás posloucháte. Já jsem měl, tak ono fungovalo, tak abych jako mámě řekl, proč nemůžu do školy, že jo, protože mě bolí břicho, tak na to jsem nepotřeboval umělou inteligenci. No.
1: Je pravda, že břicho aspoň jako nezjistíš. Když se vymluvíš třeba na teplotu, tak ti šáhne, že jo, na tu hlavu a
2: tím jsem začal.
1: Dobrý.
2: Jo? Tím jsem začal a pak jsem pochopil, že jako existuje věc, říká se tomu, nevím, jestli to znáte, teploměr, jo, a že ten úplně nemokycáš, jo. A ono stačilo, když ona přišla, koukla na mě, šáhla mi takhle na to čelo a tak jo, tak se, Míšo, tak se obleč, svačinu máš tam a jdeme, jo. Ale říkám si, funguje ještě vůbec třeba taky omluvenky ve stylu z rodinných důvodů? To jsem měl teda plnou žákovskou.
1: Já jsem taky měla furt toho.
2: Furt rodinný důvody, a to nikdy nebyl rodinný důvod, jo, ale vždycky prostě, tak co to mám napsat? No tak tam píšu rodinný důvody, jo, takže jestli nás teďka poslouchají nějaký učitelé, my víme, že jste nás měli moc dobře prokouknutý. Tak my vám tady z ranních důvodů, aby vás to probralo, posíláme další hity, tohle je Kygo na Hit Rádiu, hezké ráno. I took the long road across the ocean.

0: nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, bodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Třetí část kvalifikačního seriálu na Velkou Pardubickou se Slavia pojišťovnou je tady. S ní přichází dostihové souboje nejlepších koní a jezdců. Sledujte napínavý dostihový program už tuto sobotu na Pardubickém závodišti. Více informací na www.závodištěpardubice.cz.
3: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
4: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
0: On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Češi si na právo na opravu ještě počkají. Poslanci nestihli včas schválit zákon, který by umožnil žádat opravu spotřebičů i po skončení běžné dvouleté záruky. Norma vychází z evropské směrnice a sněmovna ji bude znovu řešit až na podzim. Nová pravidla mají prodloužit životnost výrobků a omezit množství elektroodpadu. Požáry na jihu Francie zasáhaly i rodinu George Clooneyho. Americký herec, jeho manželka Amal a jejich děti museli kvůli šířícímu se ohni opustit svůj domov. Rodina loni získala francouzské občanství. Lesní požáry ve Francii dál komplikují život tisícům lidí a hasiči s nimi stále bojují. Ruští boxeři se vracejí pod svou vlajku. Mezinárodní boxerská federace totiž zrušila omezení, která platila od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Ruští reprezentanti tak budou moci znovu nastupovat se státní vlajkou i hymnou. Rozhodnutí přichází přesto, že válka na Ukrajině stále pokračuje. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Staré Felicie vyrazily až na hranici Evropy a Asie. 8 mladých dobrodruhů z Pardubicka s nimi během 8 dnů ujelo 4600 kilometrů do Istanbulu. A cestou zvládli kluci vedra, horské silnice i neplánovanou zajížďku do Řecka. Teď už plánují další balkánskou misi. No co naplánovalo počasí do východních Čech? Klasické tropy. 35 až 39 stupňů ve stínu budeme mít odpoledne a k tomu polu jasno až oblačno při zvětšené oblačnosti s možností přeháněk nebo taky bouřek.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Je pátek, dobré ráno.
2: Krásný ráno. Snídaní
1: šampionů. Startuje druhá hodina páteční snídaně. My jsme moc rádi, že jsme se tady společně s vámi potkali a doufáme, že budete rádi za další muziku Gracie Abrams a taky Weekend Blinding Lights. No tak Weekend se bude poslouchat teďka sám. Tak pojďme na to, hezké ráno.
0: Hit Radio Černá Hora.

0: Tohle nás moc baví, se na ty vás. Gracie Abrams, Dead So True, 7 hodin 8 minut. Posloucháte Hit Radio, dobré ránko.
1: Možná jste někdy zažili stejnou věc jako já včera. Já jsem byla venku se svojí nejlepší kámoškou, všechno super. A když jsme se loučili, tak říkám, no dobrý, tak se musíme domluvit na dalším srazu, na dalším kafi. Aha. A vytáhli jsme automaticky telefony. Možná si říkáte, jako proč? No na kalendář, že jo? Jasně. Na kalendář v telefonu, abychom našli termín. A mně to přijde naprosto příšerný, že to dneska takhle opravdu funguje, že si pomalu nedomluvíme schůzku s někým, s nejlepším kámošem, bez toho, aniž bychom teda to museli takhle dopředu plánovat.
0: No tak dneska je ta doba celkově jednodušší, že jo? Dřív prostě, když jsi chtěla jít s někým ven, tak jsi byla domluvená, že v 6 hodin musíš být u kaštanu. A prostě pokud tam 6 hodin nebyla, no tak jsi měla smůlu, jo? Že nebyla ani telefony, takže bylo domluveno, že tady budu a hotovo. Dneska ta doba, jak je za mě dost jednodušší, tak to je takový neosobní všechno, jo? Že prostě, no tak já mu zavolám, že už jsem na cestě, přitom prostě se nevykopala ještě z baráku.
1: No, jasně, nebo rovnou jako nazdílíš polohu, že jo?
0: Teprve, no, tak to je taky úchylný. No tak, jak to máte vy? Jak jste si vlastně domlouvali teda schůzky před mobilem a internetem? Jak to vypadalo u vás?
1: Já přemýšlím, jestli jsem to zažila. Já jsem měla první telefon někdy v 5. třídě, tak kolik mi bylo? 12 let si myslím. A ty jo, vůbec nevím, jako to jsme si nepsali s těma holkama, no. Že jo. Zároveň jsem ještě byla v tom věku, kdy mě mamka moc nikam jako nepouštěla. A pak už jsem měla jako normální svůj dospělý život později, takže nevím, jak to bylo předtím.
0: Tak to já jakožto zástupce teda dinosaurů tady ve studiu, zaspomínám, že my jsme se domluvili na základce, že se potkáme na hřišti v tolik a tolik hodin a prostě jsme tam přišli, jo. Tak jak jste to měli vy, pojďte zaspomínat společně s námi, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp na 777 937 777. Pošlete nám to taky případně klasicky zprávou. My k vám posíláme další hity. Tohle jsou Imagine Dragons, Enemy na Hit Radio. Dobré ráno.

0: Ladíte nostalgickou tady na Hit Rádiu v 7 hodin 16 minut. Dobré ráno.
1: Bavili jsme se tu o tom, že je hrozný, že v dnešní době, když si chcete domluvit schůzku s kamarádem, jako třeba já včera, tak to musíte plánovat klidně měsíce dopředu, jo, najít si místečko v tom kalendáři.
0: A pak ti to stejně 5 minut před tou schůzkou zruší. Jo? To dřív nebylo možný. Bavili jsme se tady o tom, že dřív, když ještě nebyly telefony a nebyly tady ty chytrý kalendáře, tak jsme se prostě domluvili na konkrétní místo, konkrétní čas. Určitě i vy máte nějaký takový místo u sámošky, u stromu, na náměstí, u kašny, pod vocesem, kdekoliv, jo? Tak přišlo od vás spousta zpráv. Píše třeba Pavel, čus, jak říkáš, Michale, ve škole se to dohodlo, doma se napsal vzkaz, jsem tam a tam a ve smluvený čas jsme tam byli. PS a většinou jsme museli vypadnout z domova dřív, než přišli rodiče, protože pak přišly příkazy a zákazy.
1: To je fakt.
0: To sedí hodně.
1: Radek, ahoj, přeji hezké ráno. Za mě byla doba, kdy telefon měl jen podnikatel a dokázali jsme se domluvit vždy, kde a v kolik hodin se sejdeme a byli jsme tam. Můj první telefon jsem si pořídil v 18 letech a to ještě mělo jeden řádek na SMSky a výsuvnou anténu, aby se dalo volat. Přeji hezké ráno.
0: Jeden řádek na SMSky, to je pravda. A 160 znaků měla SMSka, jestli se nepletu. Tak se ti to muselo vejít, pak se muselo hodně zkracovat taky. Další zpráva, ahoj rádio. Jako dinosaurus jsem to měla stejně. Ve škole jsme se domluvili, že se sejdeme třeba ve 4 před školou a pak šli ven. Po případě jsme si volali na pevnou linku.
1: Pevná.
0: Ale to jsme se jen málo kdy zastihli doma. Hmm. Pořád jsme někde lítali.
1: Mně došla jedna věc, jak mi ještě mamka vyprávěla, jak to měli oni kdysi, když bydlela s babičkou. Takže když se jako měla už vrátit domů, když nastal ten čas a neměli, že jo, třeba hodinky, nebyl telefon a takhle, tak se koukla do okna a pokud tam babička dala červenou utěrku, tak bylo zle. Jo, to už se jako musel utíkat a věděl si, že bude se kec mazec.
0: Tak tady s těma návratama to mi připomíná dneska, že jo, děti mají GPS hodinky, všechno, rodiče se hodně strachují, což chápu teda v dnešní době na jednu stranu, ale za našich mladých let, a vy víte, co chci říct. Jakmile se rozsvítí lampy, přijdi domů. A fungovalo to, přežili jsme to. Máme tady taky pár hlasovek, pouštím třeba tu od Kačky.
2: Dobrý ránko do rádia, tak ohledně toho setkávání jsme to měli úplně stejně, jelikož jsem dítě 90. Tak jsme se přesně domluvili, že se sejdeme třeba v 5 hodin na rohu toho a toho baráku. Kdo nebyl, měl smůlu, přesně jak jste to řekli. A zároveň v dnešní době je to u mě úplně stejně, co se týká setkávání s přáteli. Že prostě třeba na měsíc, dva, půl roku, někdy dopředu jsem prostě vybukovaná a opravdu hledám termín na to, abych se mohla s přáteli sejít. Takže sedí v obě dvě doby. Krásný den, Kačka.
0: Pojďme ještě na hlasovku od Honzy.
3: Ahoj, rádio, tady Honza. Přesně tak, my když jsme se dřív domluvili 10 dní dopředu, že prostě se sejdeme u velikého dubu, u koupaliště, tak to prostě bylo, no. Dneska ti lidi napíšou 5 minut po schůzce, ale dneska nepřijdu, můžeme to odložit.
0: Jo.
3: Doba je úspěchaná, lidi jsou nespolehliví. Prostě dřív to byla úplně jiná doba, drželo se slovo a tohle by se mělo vrátit, no. Ahoj, ahoj.
0: My tak trošku nostalgicky vzpomínáme, přesně pláčeme nad tím, co bylo. Já teda za mě bych některé věci opravdu vrátil a bral bych je všema 10. Tak jestli se tady, pojďme se domluvit, že se tady potkáme za malou chvíli, jo, nemusíte si to psát do kalendáře, ale za malou chvíli v 7.35 cca budete soutěžit rychlé pětce o kurzy Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun. Tak nechoďte daleko od rádia.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
5: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
6: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
5: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes 1 000 000, kámo. 1 000 000! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
6: To asi jo, no.
5: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
6: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
5: Sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
6: Tak to je slušný.
5: Jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
6: A to je jako kolik?
5: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den dvakrát a až do důchodu.
6: Tak ty máš počty jako můj matekař. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
5: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
6: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z vyjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz. Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 tisíc kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce-vrchlaví.cz. Kablovrchlaví. Vrchlabí.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Na D7 na 48. kilometru směrem z Chomutova na Prahu stojí porouchaná dodávka, dbejte zvýšené opatrnosti. No a na Tachovsku ve Vysokém Jamném probíhá rekonstrukce vozovky, provozy na místě řízen kyvadlově.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio Černá Hora.

0: Posloucháte si páteční Hit Radio, 7.32, to je aktuální čas, dobré ráno.
1: Zprávy mají být ve 30.
0: Tak mi to trošku ujelo, no. Davide, nebudeš se zlobit při pátku,
1: ne? Je pátek.
0: Je to omluveno?
1: Je.
0: Tak pojďme na ranní update.
2: Ranní update.
3: Módním hitem letošního léta jsou takzvané pyžamové sety. Volné košile s kalhotami nebo šortkami spojují pohodlí s elegancí a hodí se do města i na dovolenou. Stylisté doporučují vybírat hlavně modely z prodyšných materiálů, jako například len nebo bavlna. Češtinu se cizinci učí nejen kvůli práci nebo studiu. Mnohé k ní přivedou také české kořeny nebo obdiv k tuzemské kultuře a sportovcům. Podle lektorů je při výuce nejdůležitější studenty od začátku motivovat ke komunikaci a neodradit je složitou gramatikou. Američané na konferenci představili chybně označenou mapu Afriky. Na mezinárodní akci v Brazílii byly na mapě špatně popsány všechny vyznačené africké státy. Americké ministerstvo zahraničí se za chybu omluvilo a uvedlo, že prezentace vznikala na poslední chvíli.
0: Jsme tady na to koukali a co nás nejvíc pobavilo je, že pobřeží Slonoviny není označený ani na pobřeží,
1: ale ve vnitrozemí, no.
0: Tak tady je západní Sahara, ta je na východě a Jihoafrickou republiku střihli vedle Egypta, no.
1: Mě to připomnělo takový ty klasický výmluv ve škole, víš, ale prostě ta prezentace paní už tak na poslední chvíli, to prostě já jsem to fakt nestíhal.
4: Jsme se neučili tohle.
0: Podle mě jim to vyplivla umělá inteligence, ale věříme tomu, dáme to tam. Pojďme se utěžit. Je to rychlá pětka o kompletní sadu online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun. 9 kurzů, desítky receptů a spousta tipů od michelinského šéfkuchaře. Tak napište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Bruno Mars a Paté na Hit Rádiu v 7.36.
1: Aha, aha.
2: Rychlá pětka.
3: Celý tento týden v Rychlé pětce hrajete o kompletní sadu online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun. Tak kdo bude tím posledním dnešním soutěžícím?
0: Tím soutěžícím bude Lukáš. Lukáš, dobré ráno.
4: Dobré ráno všem.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Lukáš z Hradce Králové a David, jož jste směje, protože vy se prý znáte, nebo co?
4: Já jsem z toho úplně vyřízený.
1: A pozor, toho není domluvený, jo?
0: To není, takhle, teďka to vypadá jako, že tady voláme svým kamarádům. Ne, opravdu, já jsem tady vybral Lukáše ze všech SMSek, co dorazili. Takže si, kluci, můžete pokecat, tak pak budeme soutěžit.
1: Hele, byl včera na fotbale, Krajdo, nebo ne?
4: Nebyl.
1: Ale brácha jsme jsem. Viděli.
4: Jo, brácha tam byl?
1: Jo, byl.
0: Dobrý, hele, váš čas vypršel, jo? Tak Lukáši, pojďme soutěžit.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
3: Kolik stran má hrací kostka?
4: 4.
3: Ještě?
4: 4.
3: Jako je, ještě jedna šance.
0: Poslední šance.
3: Poslední, ale představ si tu kostku v hlavě.
4: Jo, 6.
0: Tak.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Lukáši, budeš vědět, jak se jmenuje hlavní město Slovenska?
4: Bratislava.
0: Jo.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Kterému orgánu v lidském těle se říká taky pumpa?
4: Srdce.
0: Jo.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Který pták je známý tím, že nosí děti?
4: Čáp.
0: Jo. A poslední. Otázka pátá.
3: Kolik minut mají 2 hodiny?
4: 120.
0: 120!
3: Je to tvoje!
0: Je to tvoje!
3: Já si myslím, že na jeho hlase je znát, že jako to je jedna velká náhoda a že je sám překvapen. Ne, že to vyhrál, ale to s tím Davem teda.
4: Já jsem úplně vyřízený. Já jdu teďka do práce, tak říkám, já to zkusím. A já jsem spíš rád, že mluvím jakoby s Davidem, no.
1: Ale ty máš do práce asi 5 minut.
4: No, já jdu jakoby odnikud jako jinut, ale prostě jsem úplně vyřízený.
0: Lukáš byl někde přes noc.
4: My jsme byli na chalupě.
0: Na chalupě přes noc. No. Lukáši, tak moc gratulujeme, teda kurz od Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun, to je tvoje, tak můžete se s Davidem dát nějaký víkendový sezení a něco si povařit spolu. Tak Lukáši, hezký víkend přejeme, neupojď se dneska, čau.
4: Děkuju, mějte se, ahoj.
3: Ahoj.
2: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit.

0: jsou hodiny, tohle je Hit Radio v 7.42. Dobré ránko. Jak jsem asi měsíc, dva zpátky říkal, že si plánuju udělat kapitánský průkaz, tak možná radši ne.
1: Já myslím, že se pochlubí, že už ho máš
0: možná,
1: právě.
0: Možná právě radši ne. Já se jdu pochlubit s tím, co se stalo včera. Jo. Včera bylo vedro, tak co teda mojí budeme dělat? Takže si půjčíme malou loďku, na kterou nepotřebuješ průkaz, zase u stejného borce jako posledně. Přijedeme tam a borec po mně hodil klíče od lodi a ať jedeme, ať si děláme, co chcem. Tam fajn, dobrý, tak se nalodili, já jsem pak odvázal vepředu a už chceme odjíždět a on, jste zavázený ještě z boku. No já, aha, tak nás odvázal, takže já bych možná vodil s tím molem, toho jsem si nevšiml, takže jsem byl poprvý za úplnýho idiota, jo. Pak asi dvě hodiny jezdíme po Vltavě, vracíme se zpátky, tu loďku parku zpátky na stejné místo a majitel říká, pojďte, já vás svezu na pořádný lodě. A on tam měl loď, která tahá ty lyžaře po vodě, takovou tu extrémně silnou, jo, tak nám to chtěl ukázat, tak jsme přeskočili vedle, teďka tam jezdíme, že jo, točíme ty Instagramy, pohoda. Vracíme se zpátky a on říká, ty vole, já mám asi Fata Morganu a kouká takhle dopředu a já taky koukám a říkám, to je ta naše malá loď a ona byla uprostřed Vltavy.
1: Se neuvázal pořádně, jo.
0: No počkej, já jsem totiž měl strach z toho, jakože už jsem to jednou pokonil, že jsem to blbě odvázal a já mu říkám, ono to možná tak jako někde jako se zazdilo, jo, ta moje informace. Já říkám, já to radši přivazovat nebudu, udělejte si to sami, to vaše loď. No a teďka tam jezdíme, víš, pohoda. A ta loď najednou uprostřed té Vltavy a on. Hele, tak dobrý, no, tak teďka musíme teda přijet tady tu loď tady k té vaší. Vytáhněte si zkapsy telefon a asi klíče od auta. Přitáhněte si to tamhle tím pádlem a musíte tam přelíst, jo. Tak jsem tam přelez, zaparkoval jsem na podruhý a jako dobrý, a já mu říkám, že jsme měli ještě dceru a já říkám, prosím vás, co by se stalo, jako kdyby ta loď, kam by jako vodila? A on, kdyby tady nebyla dcera, tak bych vám řekl, kam by vodila. Takže to je moje story.
2: Ale dobře to dopadlo.
0: No, doslova, dobře to připlulo, jako jo. Ale kdybys viděla ten jeho výraz a můj výraz a teďka já jsem si říkal, tyjo, ta loď nestojí úplně málo a ona se tam prostě toulá přímo uprostřed té Vltavy, ne? Takže, co si myslíte o tom, jestli si mám nemám dělat kapitánský
1: zkoušky? Určitě do toho musíš.
0: Určitě, že jo, určitě. Tak děkuju, no, tak já do toho půjdu. Za chvíli půjdeme do další muziky, Coldplay, David Guetta, no a i k vám na silnice do auta. Řekneme, kde to v pátek ráno stojí. Hezké ránko.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: českých sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude
1: je fajn. Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím cercat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Prosecco přesně v italském stylu?
3: To je Mionetto.
2: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
3: Mionetto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
3: Mionetto.
2: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
3: Mionetto. Víc než jen prosecco.

0: sítích. Kelskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno, od pondělí do neděle.
2: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
3: Ne, to je cyklopecka.
2: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
3: cyklopecky.info.
2: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
3: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
2: cyklopecky.info.
3: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
2: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Každý už tam bude.
5: Přestaň! Štíl mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Fenomén Šance Liga je zpět.
7: Tady Ondřej Mihálek z Hradce Králové. Čeká nás spousta velkých zápasů. Tak u toho buďte s námi.
6: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
8: Co to je?
9: Dobravárt, vezeme vám pračku.
8: A co teď?
9: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
8: No tak to si rozumím.
10: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Zatárt, opravdový elektrospecialista.
11: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na Jindřichohradecku na příjezdu do Chlumu u Třeboně směrem od Majdalény. Probíhá vyšetřování nehody dvou osobáků a autobusu. Počítejte s omezením.
14: Mami, proč máme všechno od konceptu?
15: To jen se zeptej, tatínka.
16: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
17: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Rádiu.

0: půlka prázdnin, Hit Radio v uších, David Guetta a Teddy Swims na Hit Radio v 7.56.
1: Sociální sítě zase našly něco, co jsme dělali, si myslím, jako děti, aspoň já jo, a prodávají to jako nějaký wellness konovodobí. Co uděláte, když přijdete domů po práci, jako první věc?
0: Jako první věc, co uděláme, já si umyju ruce.
2: Vy chodíte doma v botech, jo?
1: Taky jsem na to myslela, ale...
0: Dobře, tak když chcete být takhle, tak co udělám, když přijdu domů? Tak já si na chviličku sednu a trošku si dáchnu teda. Mm-hmm. My samozřejmě se odprostíme tady, Davide, od těch hnidopiských věcí, jako sundání bot a daní pověšení klíčů na věšáček, jo, mytí rukou, tak...
1: David co u Davidu teda?
2: Asi podobný, no.
0: Jo.
1: No tak podle jako tohodle, co chci říct, jste už trošku out, jo, podle internetu, protože frčí nový trend, který se jmenuje floor time, jo, že lidi přijdou domů, odloží telefon a na čtvrt hodinky si prostě lehnou na zem. Takže Michal je tomu blízko, ten leží na gauči na čtvrt hodinky, ale prostě na koberec, na podlahu, bez hnutí, čtvrt hodinky se tam položíte a
0: když
1: jste
0: víš,
1: dobrý.
0: Ona z toho gauče na tu zem už to je opravdu jenom kousek, jo. Ale teďka já to vlastně docela chápu, protože nevím, jak to máte vy, ale přiznávám se takhle veřejně, že v těchto vedrech si občas rád lehnu jen tak na zem, protože to je ta nejsturnější věc v bytě.
1: Rozhodně.
0: Jo? A je mi to i příjemný na záda, teda ležet chvíli na té tvrdý rovný zemi. Nevím, možná to děláte taky, nebo jsem divnej, nevím. To je David Kejle, takže to dělá taky, tak děkuji, že jsem zachránil.
1: Taky si tím ale prý restartujete mozek a odbouráte stres celýho dne, kromě toho, že se ochladíte.
0: To je ono, já si ten mozek restartuju, když se mi povede v této pozici ještě třeba usnout. Chci 20 a je z toho 120. To jsem restartovaný, že pak nevím, co je za století. Za chvíli 8 hodin a Davidovi zprávy. Hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
5: Mami, tati, kam pojedeme o prázdninách?
6: Na Friendsfest. V sobotu 8. srpna v Pardubicích zažijete den plný zábavy a zážitků. Michal Nesvadba, Matilda a její zlobidla, atrakce pro děti, koncerty, show, soutěže a spousty dalšího. Friendsfest, největší rodinný festival. Více na friendsfest.cz.
7: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 8. srpna v Brewerových sadech v Kutné Hoře. Těšíme se na vás.
8: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
11: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Zrušení televizních a rozhlasových poplatků se může zpozdit. Vláda chce změnu prosadit od ledna příštího roku. Termín ale mohou oddálit obstrukce opozice. Česká televize i Český rozhlas proto připravují krizové rozpočty pro případ výpadku příjmů. Pokud se zákon nestihne schválit včas, nová pravidla začnou platit až později. Válka s Íránem podle většiny Američanů nestála za to. Průzkum zahraničních agentur ukázal, že tento názor sdílí 2/3 dospělých Američanů. Postup prezidenta Donalda Trumpa vůči Íránu nyní schvaluje jen 28% dotazovaných a podpora klesá i mezi republikány. Podle analytiků může být nespokojenost s válkou problémem pro Trumpovu stranu před listopadovými volbami. Kanadská stážistka zadržená v NATO měla podle Reuters špehovat pro Čínu. Belgické úřady ji minulý týden zadrželi kvůli podezření ze špionáže na velitelství NATO. Podle zahraničních médií pracovala pro čínské zpravodajské služby, oficiálně to ale úřady zatím nepotvrdily. NATO uvedlo, že případ nenarušil fungování ani bezpečnost organizace. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Řidiči, je to tady. Hlavní silnice mezi Náchodem a Červeným Kostelcem je a bude až do úterý každý den od 6 ráno do 6 večer zavřená. Důvodem jsou práce na stavbě Náchodského obchvatu. Osobní i nákladní doprava jezdí objížďkou přes Hronov. Výjimku mají pouze linkové autobusy, pěší a taky cyklisté. Na Černé hoře se ještě podíváme na ty páteční tropy, co nás dneska na východě Čech čekají. 35 až 39 stupňů ve stínu, to budou odpolední teplotní maxima, polojasno až oblačno, místy přehánky nebo taky bouřky.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Dobré ráno, šampione.
3: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
12: Jsme tady pro tebe.
3: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
0: Hezké páteční ráno.
1: Krásný pátek vám všem.
13: Snídaně šampionů.
1: Zůstaňte s náma, protože už za chviličku se spojíme s interpretem, kterýho za týden čeká jeho největší koncert na Letenský pláni. Tak kdo to asi je?
0: Kdo to asi je, Davide?
2: To je Marek Ztracený, ne?
0: Fakt? To není možný.
2: Měl by být?
0: To není možný. Za chvíli Markovi zavoláme, tak buďte u toho. Teď linkyni 802. Dobré.

0: Kytlaroy, Justin Bieber, posloucháte páteční Hit Radio snídaní šampionů. 8 hodin, 8 minut, krásné ráno.
1: Je tady ta chvíle, na kterou jsme se těšili. Dneska přesně v 9 hodin vychází nový single Marka Ztraceného. Jenže vy na něj vůbec nemusíte čekat, protože na Hit Radio ho uslyšíte už za pár minut v úplně první premiéře. Budete opravdu úplně první.
0: Wow, no a co je na tom nejlepší, že Marka máme právě teď na telefonu. Marku, dobré ráno.
2: Dobré ráno, mimochodem z Letenské pláně. Ahoj.
0: Dobré ráno, no my se shodou okolností chceme o Letenské pláni pobavit, takže už za týden obří koncert na Letenské pláni. Jak to vypadá s přípravama, Marku?
2: Prosím tě, jde to až, bych řekl, přehnaně dobře. Všichni si to užíváme, nejsme ani hysteričtí, ale spíš je to prostě taková jako hezká cesta. Zrovna tu stojím, nemůžu věřit svým očím, je to obrovský, krásný a doufám, že už brzo to všichni uvidíte.
1: Já jsem se chtěla zeptat, odkud tu premiéru novýho songu Obuj si mé boty budeš ladit, takže teďka víme, že seš na Letenský pláni, takže to si asi neposlechneš teďka, viď?
2: No, možná sedu do auta, abych řekl pravdu, mám to tady připravený a no, poslechnu si to jako vlastně poprvý, říkal jsem si, že svoje oblíbené rádio nemůže nechat čekat a posluchače taky ne. Takže proto takhle spolu mluvíme.
0: A nebo jestli už tam máte pH, jestli už tam máte zvuk, tak to můžete Hit Radio pustit na to. Marku, jak se jmenuje nová písnička, kterou budeme za chvíli hrát?
2: Jmenuje se Obuj si mé boty. Je to vlastně zajímavý příběh, protože já jsem tu písničku složil, je to pár dní, bylo to večer, jsem seděl s kytarou u piana a složil jsem jí. A hned druhý den ráno, protože se mi hrozně dostala do hlavy, jsem vyrazil do studia do Vídně a za dva dny jsem měl natočenou. A stala se pro mě nějakým způsobem důležitou, myslím, že ten text by se mohl dotknout všech, protože je to o tom, že mám přímo jsem si poslední dobou, že lidi často soudějí bez toho, aniž by prostě si obuli boty ostatních, nebo se na to podívali z druhého pohledu. Takže si se to zpívám za sebe, ale myslím si, že tuhleto písničku tam by se mohlo najít spoustu lidí.
1: Bude tahle ta novinka součástí setlistu na Letenský pláni?
2: Je to, ano, bude. A je to trošku možná naivní představa a přání, ale chci požádat své fanoušky. Teď týden před koncertem vlastně tuhletu písničku vydávám, jestli by se jí do posledního slova naučili a se mnou si ji zaspívali na Letenský pláni, protože já bych na tuhle písničku chtěl tam točit čas novýho klipu a taky chci požádat, jestli by se mohli pokusit o nemožný a naučili se to úplně celý a zpívali tak, jako by to znali už několik let.
0: Takže ona ta písnička ještě není nikde venku, to až po 9. hodině u nás teda tady na Hit Radio exkluzivně, takže teďka je potřeba si možná vzít třeba notýsek a psát si ten text, kdo by se chtěl učit už teďka takhle před tou 9., že jo?
2: No a to by bylo úplně ideální. Ale je pravda, že v 9 hodin vyjde lyric video, to znamená jako na YouTube video, kde ten text se před váma píše a vy si ho můžete rovnou číst, tak třeba to je taková malá pomůcka.
1: Vyjde to určitě.
0: Tak Marku, my jsme moc rádi, že můžeme být první. I posluchači určitě jsou rádi, že budou u té absolutní premiéry. My děkujeme, že jste byl s námi ve vysílání. Těšíme se za týden, držíme palce a teď teda pojďme si užít tvůj nový song Obuj si mé boty.
2: Ať se vám líbí, ta písnička je pro mě důležitá. Vás zdravím a užijte si víkend a za pár dní se vidíme na Letenský pláni.
1: Budeme se těšit, ahoj.
0: Za týden, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám. Troskota víc než bojuju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť

0: Marka Ztraceného, Obuj si mé boty, exkluzivně na Hitrádiu ve 8:45, oficiálně bude venku v 9 hodin. My jsme před chvílí měli Marka na telefonu a právě tuhle novotu slíbil, že zahraje už za týden na Letenské pláni.
1: Taky vás prosil, ať se ji naučíte, samozřejmě, ať to tam můžete už rovnou zpívat spolu. A když jsme tady měli toho Marka, tak máme jednu dobrou zprávu pro všechny, co se chystáte příští pátek na Letnou. Vypadá to, že počasí mu tam bude přát, protože i v 6 večer má být kolem 30 stupňů. Jenže vlastně proti dnešku to je celkem příjemný, si myslím.
0: Se líbilo, jak jsme změnili, včera se mi smála moje a říkám, ty, ono bude jenom 31 stupňů. Jak vlastně to myšlení přepneš, jo, když vlastně se začínají stávat standardem 40 stupňový vedra, tak si říkáš, no jenom 31.
1: Jako včera ve středních Čechách padlo přes 36 stupňů a dnešek má být ještě teplejší, ale zároveň jsem teďka viděla nějaký nový informace o tom, že se blížej i buřiny, takže možná si odpočneme.
2: To jsou zase strašný výkyvy, 37, pak 28, to zase nastydnu, ty.
0: No ale včera bylo někde snad, kde to bylo, na severu Čech někde 40, a to kecám, ale něco ke 40 zase něco padalo.
2: Strašný.
0: Tak dneska snad nepadne my tím vedrem, nicméně k tomu horkýmu počasí, pokud vyrážíte někam k vodě, nebo chystáte nějakou zahradní party, tak chystáme speciální věc, a to Summer Party Hitrádia. Od dnešních 15 hodin do nedělních 18 vám budeme hrát ty nejlepší letní pecky. A tohle si myslím, že by mohlo být takový parádní warm-up.
1: To Vanessa se bude zpívat absolutely everybody.
0: Přesně.
2: Dobře ty.
0: Jo, tak to jsem nečekal, jasmin teda. Vanessa Amorosi. Pojďme na to, 8:16, hezké ráno.

0: Lovely Everybody, Vanessa Amoros je 8.20. Na Hit Radio, krásné ráno. Před malou chvílí jsme měli vysílání Marka Ztraceného, připomeneme pro vás, kdo jste se připojil až teď. Pouštili jsme si jeho nový song Obuj si mé boty, který bude oficiálně venku až v 9 hodin. No a chodí nám od vás zprávy a hlasovky. Jak vás to dostalo?
1: Jedna z těch hlasovek nás překvapila, protože ono, když se zaposloucháte, tak na začátku se bojíte, kam se ta hlasovka vyvine. A ona je vlastně strašně pěkná, tak pojďme si to poslechnout.
2: Já se omlouvám, ta Marková písnička je tak nádherná. Ta mě tak rozplakala a tak mi udělala hezky na duši. Děkuju mu za ně. Ahoj.
0: Tak kdybyste si to chtěli dát ještě jednou, jak bylo řečeno, po 9. hodině na YouTube, bude to tam i s textem, s lyrics, taky na Spotify a všech streamovacích platformách, Obuj si mé boty, Marek Ztracený. A připomínáme ještě jednou, že už příští týden se s Markem potkáte na Letenské pláni.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František.
5: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum na Nuk v Bila klubu za 24,90 a Aperol plus Prosecco kombo cena za 259,80. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlaví.cz. Kablo Vrchlaví.
8: Česká turist Trofy Hořice, evropský šampionát IRRC tříte Sportbike a Supersport, evropský šampionát ESR Superbike, ale i klasici. Jezdci z 15 států, neváhejte a přijeďte se podívat. 8. a 9. srpna Česká turist Trofy Hořice, více na 300zg.cz.
9: Krakonoši, Krakonoši, krakonošské slavnosti, Vrchlaví se blíží.
10: Sojko, já vím, a letos vystoupí legendární Jiří Korn, takže žal se odkládá a vy přijďte v sobotu 8. srpna do Vrchlaví na náměstí.
9: K tomu spoustu zábavy, program pro děti.
10: A levné vstupenky kupujte na krakonošskéslavnosti.cz.
11: Kámo, já už to nevydržím.
12: Kámo, ten je velkej.
11: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
12: Dík, fakt, kámoš.
13: Na velikosti pohledávky nezáleží. E-pohledávky.cz tím vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na e-pohledávky.cz.
14: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
15: Tak nečekejte, jezděte!
16: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
17: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
16: Více na kopecký.cz.
17: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
18: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
19: No, připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
20: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
21: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
20: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
22: firmanazážitky.cz.
0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem na D5 na 116. kilometru ve směru na Rozvadov, probíhají v pravém pruhu práce údržby. No a na Plzeňsku na výjezdu ze Sedlce směrem na Kralovice bude probíhat údržba zeleně.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Černá Hora.

0: vás, koho se to týká a máte volno, asi pocit k nezaplacení. Ano, máme to stejně, i my tři se těšíme na víkend. Global DJs na Hit Rádiu 8.32. Krásné ráno s vámi, Michal Jasmina, David. A ten poslední jmenovaný pro vás má ranní update.
1: Ranní update. Nový Spider-Man míří na rekordní start. Podle prvních odhadů by mohl film Spider-Man Brand New Day během premiérového víkendu utržit až 10 miliard korun. Pokud se prognózy naplní, zařadí se mezi nejúspěšnější premiéry v historii filmového světa Marvelu. Fotbalisté Hradce Králové jsou ve třetím předkole Evropské ligy. V domácí odvetě porazili norské Tromsø 3-1 a po celkovém vítězství postoupili dál. O postup do další fáze si zahrají s tureckým Bešiktašem, za který nastupuje i český reprezentant Václav Černý. Kvalita vody v některých přírodních koupalištích se zhoršila. Kvůli vysokým teplotám přibyly na některých místech sinice, které mohou být zdravotně rizikové. Hygienici ale zároveň upozorňují, že po celé republice je stále řada přírodních koupališť s vodou vhodnou ke koupání.
0: Já si myslím, že u vody je teďka v těch vedrech tak narváno, že už i sinice odešly k vodě jinam. Nicméně na to existuje parádní web koupacívody.cz, který ukazuje kvalitu vod, je to přímo od ministerstva zdravotnictví. Ano, takhle chytrý budu v pátek ráno. Tak ať nezezelenáte, pozor na zelenou vodu, ať si kromě zážitku nedonesete taky vyrážku. A od nás teď něco na rozehřátí, to dneska budeme potřebovat.

0: 9 minut po půl deváté, Hit Radio Fušík. Krásné páteční ránko.
1: Pokud milujete snadný, ale zábavný soutěže, tak tahle ta je přesně pro vás. Soutěž Dokonalá desítka. Každý pátek s Jirkou Plnářem. Dneska bude s Káťou Pechovou po 12. hodině.
0: No a co můžete vyhrát dneska? Tak takhle před víkendem, co by se rozhodně hodilo, 10 000 korun na benzín a letní občerstvení na cesty. Jako určitě se to hodí. 10 táců na benzín, ještě chvíli se budou v Hormuzu mydlit, tak to stačí tak na půl nádrže, ale desítka skvělý. Tak po 12. hodině poslouchejte Hit Radio a můžete si 10 000 korun na paliva vyhrát. No a když s námi zůstanete i za malou chvilku, tak my vám budeme hrát to, co vás bude bavit, to je pan Sheeran, Overpass Graffiti a staví se i Cyril s Tamlinin. Hezké ráno.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
5: Lidová řemesla Kohoutov. Obec Kohoutov vás srdečně zve na 32. jarmark lidových řemesel. V sobotu 8. srpna od 9 do 17 hodin. Těšit se můžete na historický trh s řemeslnými stánky, ukázky jednotlivých řemesel, bohatý doprovodný program plný hudebních vystoupení, zábavu pro děti i dospělé. Přijďte si užít do Kohoutova den plný zábavy a lidových řemesel. Další informace a program na řemeslakohoutov.cz. Těšíme se na vás.
6: Svěží vítr v kategorii SUV. Zcela nová Kia Seltos zaujme designem, ohromí výbavou a překvapí cenou. Prostorné SUV s možností pohonu 4x4 pořídíte již od 654 980 korun včetně DPH. Navštivte showroom Kia Olfincar v Trutnově a seznamte se s novinkou osobně. Těšíme se na vás.
7: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak

0: www.ivan.cz.
1: Jasně, já ti splním přání, Trio.
0: Ryba jo.
1: Chytrý mozek.
0: Bujné svaly.
1: Kila dolů bez námahy.
2: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
0: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
3: Atención!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Tak co, Klára?
6: Kámo, vadí, že je malej.
5: Malej? A řešíš to nějak?
6: Ne, na to je moc malej.
5: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
7: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.

0: českých sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude je fajn.
1: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na hit.

0: je Cyril Stamlinin, 8 hodin 50 minut. Michal Jasmin David s vámi, krásné ránko.
1: Jsou v životě chvíle, kdy je pro vás úplně cizí člověk mnohem větší superhrdina, než třeba opravdický Superman, jo? Třeba když vám uprostřed něčeho přestane fungovat auto, to asi známe všichni, jo, ten pocit, že auto stojí, vy teďka nevíte, co s tím, co máte dělat. A někdo jede, zastaví a pomůže vám, jo, zachrání vám ten váš den nebo to vaše auto, ale pak, jak mu mám poděkovat?
0: No, tak
1: jako dobrý
0: je alespoň poděkovat. Tam si myslím, že můžeme začít, jo, od toho se můžeme odpíchnout a poděkovat, tak...
1: Já nevím, jestli pozvat na kafe, nebo mu jenom dát ruku, nebo mu dát nějaký jako bankovky.
0: No dost možná, třeba nás poslouchá někdo, kdo takhle začal nějaký vztah a už jsou spolu třeba 20-30 let, jo, že nějaká žena potřebovala pomoc, chlap zastavil, vzal z toho kafe a je z toho celý život společný. Ale jinak, já nevím, tak asi záleží, co to je za pomoc, ale určitě
1: a ty jsi
0: poděkovat.
1: To zažil?
0: No takhle, já to zažil, že jsem už několikrát pomáhal, ale říkám si, odměna kde? Odměna tak nějak nepřišla, takhle vždycky ty lidi poděkovali a to bylo, že jsem je tahal tady z příkopu a takhle, takže já takovej samozvaný silniční samaritán, vlastně já to jako nepožaduju, ale říkám si, že když už by tě chtěl někdo dát nějaký zpropitný, tak co, tak jako pětistovku.
1: Teďka to řeší opravdu motoristé po celém světě, údajně.
0: Když si ti vybije Tesla, kolik by si byla ochotná dát, že představ si, že jste s Kubou uprostřed ničeho, jo, a vybije se vám to vaše elektrické auto, jo, baterky, nula, došlo, vybito, fertich, jo. A kolik byste byli ochotný dát peněz?
1: No,
0: je to v tisícovkách, kdyby někdo přijel tím nafťákem, co? S tím agregátem, že?
1: A pojď si kopnout.
0: Je mi to jasný. Takže takhle, já si myslím, že nejhorší na tom je, že když vydáš pětistovku a ten druhý řekne, to je dobrý, ty dáš zpátky do peněženky a oba tam tou minutou mlčení jako budujete největší trapas týdne, jako jo. Tak aspoň poděkovat. Alize, hezké ráno.

0: rádiu v 8.56. A to znamená, že páteční snídaně šampionů je u konce a teď už vás vypustíme vstříc víkendu.
1: Ano, vyprovodíme vás k víkendu. Budeme se na vás těšit zase v pondělí samozřejmě o 6 ráno v plný sestavě tady.
0: Přesně, no a ještě jednou připomínáme, že dnes v 15 hodin startuje Summer Party Hitrádia, takže od dnešních 15 až do nedělních 18 vám budeme hrát ty nejlepší letní pecky k tomu, no nejlepšímu, k tomu letnímu počasíce venku.

0: se dneska neupečte, opatrujte se.
1: Užijte si pátek a víkend a ahoj.
0: V pondělí se těšíme. Čau, čau, čau.
2: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na dálnici D11 na 106. kilometru směrem od Prahy na Jaroměř havarovalo osobní auto rozvodidel. Počítejte tady s omezením, kolony se ale zatím netvoří. No a opatrně také na Svitavsku mezi Dolním Újezdem a Osíkem tady probíhá údržba vozovky. To by mělo být vše, šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 801 1100.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
5: Do plavek už zhubnout nestihneme. Ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory.

0: víkend na Hit Rádiu. Hit Rádio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
1: Zažijte něco nového. Polabské muzeum má pro vás tipy na výlety nejen s dětmi. Polabské muzeum Poděbrady. Skanzen v Přerově nad Labem. Památník krále Jiřího z Poděbrad. Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Hrabalova chata v Kersku. Vlastivědné muzeum Nymburk. Polabské muzeum.cz.
2: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Černá Hora.
4: 9 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. 13-letá dívka utekla z letního tábora na svaté Kateřině u Chotěvic na Trutnovsku. Policisté a hasiči po ní v noci pátrali s pomocí vrtulníku i dronů s termovizí. Krátce po 3 hodině ráno ji našli živou a taky zdravou. No a aby toho nebylo málo, matka v Pardubicích nadýchala skoro 3 promile. Pro malou vnučku musela v noci přijet babička. Strážníci řešili v noci silně opilou ženu s dítětem v náručí. Holčičku si nakonec převzala babička z Hradce Králové a případem se dál bude zabývat OSPOD. Jdeme na příjemnější téma. Na Dolní Moravě další Magic Sky Night. Sobotní akce, která ve vás zůstane hodně dlouho.
5: Už tuto sobotu vás čeká magicky osvětlená stezka v oblacích, noční procházka po visutém mostě Skybridge 721 a pozorování nočního nebe s hvězdáři. Pro děti je připraveno mobilní planetárium a animační program magickou stezkou ke hvězdám.
4: Tak děkujeme. Za tuhle pozvánku to byla Šárka Braunerová, mluvčí horského rezortu Dolní Morava. Hradečtí fotbalisté přepsali fotbalové dějiny. Votroci porazili i po druhé norské Tromze, tentokrát 3-1 před zraky víc než 9000 diváků a vybojovali třetí předkolo Evropské ligy. Tady je hradecký trenér David Horejš.
6: To, co jsme dneska tady mohli prožít, tak asi dlouho na to nikdo nezapomene. Vyprodali stadion, skvělý výkon od všech hráčů a vítězství prostě 3-1, který nám zaručilo postup do dalšího kola, tak si myslím, že je obrovský úspěch pro celý ten klub a pro ten region.
4: Votroci ve třetím předkole Evropské ligy vyzvou Bešiktaš Istanbul s křídelníkem Václavem Černým. Domácí bitva bude příští čtvrtek 6. srpna od 19 hodin. No a právě v tuhle chvíli odstartoval předprodej vstupenek. Teplotní pík je před námi. Odpoledne bude běžně 35 až 39 stupňů ve stínu, ale padnout může i 40 a objevit se odpoledne můžou přehánky nebo bouřky.
0: Hit Radio Černá Hora.
7: Olala lidi, odstartovalo nám páteční dopoledne a dnes je taky poslední červencový den. Šílený, zastavte to někdo, prosím vás, protože já si to léto chci prodloužit. Klidně bych brala, kdyby odteď začaly prázdniny a před námi byly ještě celé 2 letní měsíce. Je mezi vámi někdo, kdo by to taky bral?

Páteční playlist Hit Rádia Černá Hora. Krátce po deváté, to jsou i Snow Patrol. A lidi, dneska nám startuje Summer Party. Od 15. odpolední tady budeme vypouštět samé letní hity od 80. po současnost. A tak mi to nedá. Pojďme se naladit už teď. Jaký letní hit je ten váš nejoblíbenější a proč? Protože většinou s nějakým naším nejoblíbenějším songem se taky pojí nějaký příběh, situace, něco, co je ve vás a to prostě nezmizí. Na 601 292 464 mi napište nebo pošlete hlasovku a já se zase pokusím najít vámi zmíněný song a třeba pustit aspoň kousek, aby to mělo tu správnou atmosféru. No, tak pojďte na to a já zatím pustím celkem nedávnou novinku od Viverexy. Jsme Hit Radio Černá Hora.

0: Rádiu Černá Hora s Janou Šimundovou. Napiš nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 601 292 464.
1: Hele, to máte pravdu, taky se mi to stalo.
0: Staň se součástí

0: snad taky na Hitrádiu Černá Hora nám dohráli Top Loader. No a my zůstaneme u našeho tématu, které jsem dala dnešní devátou. Ptám se vás, prostě za několik hodin začne tady na Hitrádiu Černá Hora Summer Party a já se vás ptám, jaký je váš nejoblíbenější letní hit a proč? No a napsal Tomáš. Ahoj, jednoznačně Macarena. Rok 1996, byli jsme na táboře a tohle tam hrálo pořád a na diskotéce jsme to jeli úplně snad všichni. Byla to hrozná blbost a dodnes je to pro mě absolutní symbol prázdnin a léta. Tak to moc díky. Myslím, že se strefil do nejoblíbenějšího letního songu snad více lidem a já věřím, že během summer party tohle určitě dáme i na Hitrádiu Černá Hora na 601-292-464. Mi napište nebo pošlete hlasovku, jaký je váš nejoblíbenější letní hit a proč. No a za chvilku po muzice se na to vrhneme a společně si je připomeneme.
1: Už tě nebaví se válet u vody.

0: Teprve bude to pravé léto. Bumperbowlové turnaje, soutěže pro děti, skvělé hity a hromada cen. To je letní jízda Hitrádia Černá Hora. Sleduj naše webovky, ať víš, kdy a kde se potkáme. Hitrádio Černá Hora CZ.
1: Ema do Hradec Králové. Dodavatele školních a kancelářských potřeb. Dětské batohy, učební pomůcky, výtvarné potřeby a mnoho dalšího. Na www.školní-potřeby.eu.
0: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kilogram. Vodní melón 1 kilogram za 7,90 a cukr krystal 1 kilogram za 14,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Třetí část kvalifikačního seriálu na Velkou Pardubickou se Slavia pojišťovnou je tady. S ní přichází dostihové souboje nejlepších koní a jezdců. Sledujte napínavý dostihový program už tuto sobotu na pardubickém závodišti. Více informací na www.závodištěpardubice.cz.
5: Předpověď na přelom července a srpna. Vysoký tlak zážitků, místy silné přehánky smíchu a zvýšený výskyt divadla. 96. Rázkův Hronov, divadlo, scénický tanec, workshopy, setkávání, muzika a program pro každého. Od 31. července do 8. srpna bude Hronov pupkem divadelního světa. Program a předprodej na Rázkův Hronov.eu.
6: Tahitské léto a Popol z Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Akopal z Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na akopal.cz.
9: Studujte při práci. Kyberna v Hradci nabízí kombinované studium vožky programování a energetiky. Výuka probíhá od pátku do neděle jednou za 14 dní. Připravíme vás i na zkoušky v oboru elektro, fotovoltaika nebo 3D tisk. A zajistíme i ubytování. Více na www.kyberna.cz.
10: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní

0: Nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
1: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z jmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
3: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hitrádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
4: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
5: Hitradio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Letní pecka Hermes House Band a DJ Oci Life is Life. S vámi je Jana Šumurdová, ladíte dopolední drive na Hit Rádiu Černá Hora. No a tahle hodinka patří opět vašim vzpomínkám. Ptala jsem se, jaký je váš nejoblíbenější letní hit a proč. Tak pojďme na to, ať stihneme co nejvíc. Já mám tady od vás dvě parádní hlasovky, takže pouštím první.
1: Ahoj Černohoráci, ahoj Jani, tak za mě jednoznačně oblíbený hit letní je vánoční Mariah Carey, bo v tomhle teple chladí a zároveň připomene, že Vánoce se kvapem blíží. Ahoj Koudy.
0: No tak Koudy, to je naprosto skvělý nápad, pojďte si to chvilku užít. Je vám všem líp, komu je vedro? Taky mám tady další hlasovku, pojďme na to.
2: Macchiato.
3: Macchiato? A proč? Jste jsme jí zpívali loni celou dovolenou?
2: Ano.
3: Takže hezký den. Latte macchiato. Nejlepší písnička loňského léta. Sedli jsme do auta na dovolené a čtyřletá vnučka, teď čtyřletá, loni bylo tři. Tak první, co bylo, chci pustit kafe. A dědeček vždycky slyšel akorát kafe a ozvalo se ano na první pumpě. Takže pro nás nejlepší letní song. Mi amore. Čau, Lenka.
0: Leni, čau, tady máš jedno kafe.
4: Espresso macchiato.
0: Taky napsala Pavla, dobrý den, tak pro mě je letní hit Coco Jumbo. Tohle si pravidelně pouštíme s přáteli na společných grilovačkách a ani letos to nebylo jinak. Díky Pavla. No a ještě mám tady zprávu od Vaška. Ahoj Jani, moje nejoblíbenější je Bryan Adams, Summer of 69. A dál pokračuje Vašek, tohle jsem poslouchal v létě nejvíc a hlavně mi do cesty tenkrát přišla moje žena, to je romantický. Taky si pamatuju, že jsem byl na zábavě, tam to hrála kapela a já se tam porval s nějakým magorem. Doteď nevím, o co mu šlo. Jo, bohužel Vašku, kolikrát se člověk dostane do situace, kterou ani nechtěl. Hlavně, že jsi v pořádku, já moc díky za zprávu. Děkuji vám všem za vaše hlasovky, zprávy, jste prostě úžasní. Užívejte všichni léto a ať už se rozhodnete dělat cokoliv, ať si to užijete naplno. Já už mám tady připravený další song a to je Miley Cyrus, takže jdeme na to. Jste zítra rádiem Černá Hora.

0: Pohodový pátek všem, ladíte Hit Radio Černá Hora, no a kdo jste s námi i za volantem, tak na naši dopravní linku 801 1100 nám zanechte vzkaz, jak se vám jezdí, nebo jestli třeba víte o nějaké komplikaci, budem za to moc vděční, no a my už pro vás připravujeme dopravní servis, který tady bude 2 minutky před celou, do té doby z muziky Adele, nebo taky Alex Warren a další, jste s Hit Radiem Černá Hora.
1: Tě sveze časem. Vítá vás nádraží 90.

0: To je lepší z Hit Rádien.
1: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 8. srpna v Brewerových sadech v Kutné Hoře. Těšíme se na vás.
2: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
3: Kupa zábavy i v létě? To je Bike Park ve Vítkovicích. Nech se vyvést lanovkou, vyber si trať podle náročnosti a sjetí dolů na kole. Půjčovna kol a občerstvení zajištěno. Bike Park Aldrov Vítkovice. Více na leto.skialdrov.cz, Facebooku a Instagramu.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, bodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-on nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
5: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
6: Ne, to je cyklopecka.
5: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
6: Cyklopecka. Info.
5: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
6: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
5: Cyklopecky.info.
6: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
5: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
7: Tak co, Klára?
8: Kámo, vadí, že je malej.
7: Malej? A řešíš to nějak?
8: Ne, na to je moc malej.
7: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
9: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
10: Když rozhodují výkon, spolehlivost a zkušenosti, obracejte se na odborníky. Red Tool je přední partner značky Milwaukee v České republice. Realizujeme malé i rozsáhlé projekty s maximální technickou podporou. Navrhneme optimální sestavu nářadí, zaškolíme tým a zajistíme dlouhodobý servis. Red Tool. Jistota pro profesionály. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
11: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak

0: فازت. Černá hora.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Větší komplikace nám teda aktuálně nehlásíte, tak aspoň připomenu nějaký to zdržení, co nás může potkat skoro teď všude. Na trase z Čáslavy na Chrudim za Podhořany Uronová probíhají práce na silnici, tady počítejte s omezením, a to do 30. září tohoto roku. Také ještě na půjdem do Chrudimi, kde odtud na Vysoké Mýto před Hrochovým Týncem probíhají práce na silnici, také počítejte s omezením opět do konce září tohoto roku. No a ještě půjdeme na Rychnovsko, tam v Opočnu v Dobružské ulici u křižovatky s nádražní počítejte s omezením kvůli pracím na silnici, a to do neděle 2. srpna. To by mělo být prozatím vše. Šťastnou cestu, pevné nervy a vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept chytře vymyšleno pro život.
5: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
1: Tak to kecáš.
6: No kejco, kámoš má ještě větší.
1: A co na to jeho holka?
6: Našla si jinýho, ten má malej.
1: No jo, zlatej malej.
7: Na velikosti pohledávky nezáleží. E-pohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na epohledavky.cz.

0: jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
3: On air.
0: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
4: Je 10 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Hradecká Mileta míří do finále. Od pondělí se otevřou poslední dva podchody pro pěší a cyklisty a taky nové zastávky MHDčka u nově vybudované křižovatky. Kompletní dokončení největší dopravní stavby v Hradce Králové je plánované na jaro příštího roku. Tropy venku, sníh na koupališti. V Náchodě dneska od půl jedné odpoledne rozpoutají letní koulovačku se sněhem, dovezeným přímo ze zimního stadionu. Je to už taková osvěžující tradice. Nad Trutnovem rychle roste největší dálniční most na budoucí D11. Unikátní estakáda v Poříčí bude měřit přes 700 metrů a stane se největší spojitou rámovou konstrukcí u nás, stavěnou takzvanou letmou betonáží. Nosná konstrukce má být hotová příští podzim. Favorité jsme nebyli, ale asi to málo kdo čekal, řekl po vítězství nad norským Tromsø 3-1 hradecký Ondřej Mihálík. Se postoupili do třetího předkola Evropské ligy.
5: Co se týče nějaký jako dominance nebo držení míče, tak nás Tromsø určitě jak ve obou zápasech přehrálo, ale rozhodujou góly a v tom dvojzápase to skončilo 4-1, takže jdeme dál a teď se samozřejmě budeme muset soustředit a přepnout zase zpátky na domácí ligu v neděli proti Bohemce, bude to určitě těžký a pak nás čeká určitě krásný dvojzápas s Bešiktašem.
4: No, do Hradce Králové míří turecký Bešiktaš Istanbul s křídelníkem Václavem Černým. Domácí bitva bude příští čtvrtek 6. srpna od 19 hodin a dneska ráno v 9 hodin odstartoval předprodej vstupenek. 31 stupňů. Máte v Žacléři na náměstí docela slušná výheň. Vysoké Mýto a Jičín 28. No je to krutý, když je teprve 10. Odpolední maxima mají být u 39 stupňů a mají přijít bouřky, tak uvidíme.
6: Mně se líbil kdysi na tyhle vedra jeden komentář od lidí a to, že místo opalovacích krémů bychom měli vytáhnout už grilovací koření.
4: No a mokrý hadr na hlavu.
6: Ano.
3: Hit Radio Černá Hora.
6: Krásné páteční dopoledne přeje Jana Šimurdová. My pokračujeme a vy si budete spolu.

To je tak super, že se tady normálně roztoču pod pult. Nebudu to teda přehánět, ale teď je to moje aktuálně nejoblíbenější věc v playlistu Hit Rádia Černá Hora. Joe a End of the Beginning. Už zítra lidi začíná od 9. dopolední sportovní park Pardubice pouštět návštěvníky. A když koukám na ten program, tak jako je to fakt hodně nabitý. Čeká vás judo, balet, box, golf, florbal, hokejbal. No, nejde to všechno ani vyjmenovat. Vypíchnu, že tady taky probíhá zítra oblíbený Gladiator Race, jinak kompletní program a veškeré informace najdete na webu sportovnipark.cz. Celou akci moderují taky naše moderátorky Hanka Poskočilová a Martina Adamu, tak se s nimi můžete i pozdravit. Jsou moc fajn a nekoušou. No a kromě spousty a spousty různých sportů, které si tady můžete vyzkoušet sami nebo s vašimi dětmi, tak je tady taky x dalších událostí, které by se vám měly opravdu líbit. Takže zopakuji, že sportovní park Pardubice začíná zítřejší 9. dopolední, no a celá akce potrvá do 9. srpna. Tak si najděte čas a přijďte, tohle vám na Hit Rádiu Černá Hora doporučujeme.

0: Yeah, na Hit Rádiu Černá Hora, taky One Republic. Ladíte do polední drive, u kterého je s vámi Jana Šumurdová. No a za chvilku vám dám tip na romantické místo v Hradci Králové. A nebo nemusíte tady mít romantiku, můžete vzít i děti. Pak to má ale úplně jiný význam, takový dobrodružnější. Za chvilku teda více. A do té doby ještě zazní na Hit Rádiu Černá Hora interpreti jako Imagine Dragons nebo Shakira. Hit Rádio.
1: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
2: Prosecco přesně v italském stylu?
3: To je Mionetto.
2: Kvalitní prosecco s ležerním šarmem?
3: Mionetto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140 letou tradicí?
3: Mionetto.
2: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
3: Mionetto. Víc než jen prosecco.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Krakonoši, krakonoské slavnosti, dobrodruhy se blíží.
7: Sojko, já vím, a letos vystoupí legendární Jiří Korn, takže žal se odkládá a vy přijďte v sobotu 8. srpna do Vrchlabí na náměstí.
6: K tomu spoustu zábavy, program pro děti.
7: A levné vstupenky kupujte na krakonoskeslavnosti.cz.
8: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
9: A dědo, zastavíme se v tom vonavém obchodu.
8: Kubištovy hořické trubičky, to je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
9: A budou mít otevřeno.
8: Kubištovy hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
9: Tak jedem! Kubištovy trubičky pro děti, babičky i dědečky.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
10: A s kódem KSC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
10: Tak využijte kód KSC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více informací v restauracích KFC.
11: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
12: Co třeba na delfíny?
11: Do zoo?
12: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
11: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
12: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
13: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

Bambus. Ja už nic jiného prostě neslyším. To je nejvíc, co si nesu ze Zootropolis 2, ke kterému Shakira naspívala song Zoo a který právě dohrál na Hit Radio Černá Hora. No a teď už pojďme na to, co jsem vám slíbila, a to je tip na romantické místo v Hradci Králové. A pozor, nemusí jít nutně o romantiku. Podle mě je to i jako skvělý prostor zažít trochu kultury. Jo, jedná se o pop-up kavárnu a bar na střešní terase Galerie moderního umění na Velkém náměstí v Hradci Králové. Pozor, jo, ale tohle místo je časově omezené, jo. Pop-up kavárna a bar otvírají od dnešní 15. odpolední a otevřeno budou mít jenom do 9. srpna, co jsem koukala. No a kromě teda parádního výhledu a atmosféry na vás čeká i zajímavý doprovodný program, ať už hudební, filmový. No vypadá to, že to nebude prostě jenom obyčejný kafe. Takže tady máte tip od Hit Rádia Černá Hora, kam třeba odpoledne nebo večer vyrazit posedět. No a já už mám tady připravenou Terezu Maškovou a Marku.

0: 10 hodin, k tomu 40 minut. Přesně posloucháte Hit Radio Černá Hora. No a co by to bylo za léto bez vínka, bez muziky? O to vás připravit nemůžeme. Domluvte si na tohle toho nejlepšího parťáka nebo parťačku a vyražte na hudbu na vinicích s Rajvkou do Kutné Hory. No a s Hit Radiem Černá Hora to může být dokonce úplně zadarmo. Jediné, co pro to musíte udělat, je sledovat náš Facebook nebo Instagram a pod příspěvek odpovědět na otázku, jakou kapelu hudebníka si letos prostě nechcete nechat ujít na živáka. Pojďte ještě dneska naposled teda zkusit štěstí skrze sociální sítě Hit Radia Černá Hora, no a vyhrát 2 vstupenky. Jinak, kdo chcete svou jistotu, tak vstupenky také zakoupíte na hudbanavinicích.cz.
1: Hudba na Vinicích s Rajvkou.
2: Nejkrásnější české a moravské vinice.
1: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
2: Špičková vína.
1: To je Hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích.cz.
3: Doplavek už zhubnout nestihneme, ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj 2měsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory.

0: víkend na Hit Rádiu. Hit Rádio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Už tam bude.
4: Nech toho.
3: Už tam bude.
4: Přestaň. Mě vedro.
5: Pohodová cesta. To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Fenomén Šance Liga je zpět.
6: Tady Ondřej Mihálek z Hradce Králové. Čeká nás spousta velkých zápasů. Tak u toho buďte s námi.
5: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
7: Neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
8: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
9: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích.
10: Náš příběh začal v roce 1899. Teď píšeme jeho další kapitolu. Vstupujeme do nové éry s jasnou vizí a novou identitou. Jsme nové FK Pardubice. Pro vás měníme pravidla hry. Budujeme silnější tým. Máme nové občerstvení. Stavíme novou fanzónu. A vstupné nezdražujeme. Zlevňujeme. Více na kopemeproparduváky.cz. Buďte součástí nové éry fotbalu i vy.
11: Svěží vítr v kategorii SUV. Zcela nová Kia Seltos zaujme designem, ohromí výbavou a překvapí cenou. Prostorné SUV s možností pohonu 4x4 pořídíte již od 654 980 korun včetně DPH. Navštivte showroom Kia Olfin Car v Trutnově a seznamte se s novinkou osobně. Těšíme se na vás.
12: Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio. Hit Radio Černá Hora.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Nejlepší dopravní servis na východě Čech a je vidět, že se nikomu moc v tom vedru nikam jezdit nechce, silnice vypadají klidně, tak si připomeneme aspoň, kde vás může zdržet třeba práce na silnici a s tím počítejte třeba na Svitavsku, na výjezdu z Moravské Třebové na Krasíkov, tady se pracuje a potrvá to až do 12. srpna, nebo také na Královéhradecku v Černožicích v ulici k Čáslavkám, tady probíhají stavební práce a silnice je dokonce uzavřená a to do 10. srpna. No a to je prozatím vše, vaše dopravní info, volejte na 800 1 10 100.

0: sociálních sítích. Kalskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno od pondělí do neděle.
2: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlavi.cz. Kablo Vrchlabí.
3: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
6: Je 11 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Jestli jste si mysleli, že nafta už nemůže být ve východních Čechách dražší, tak tenhle týden nás všechny vyvedl z omylu. Litr podražil o víc než korunu 50. Průměrná cena je bez desetníků 44 korun. Benzín se zvedl o 30 haléřů na 42,30. Výraznější zdražování nafty, které je na trhu nedostatek, analytici očekávali. Nedávejte meloun kardiakum, nebo jenom trošku. Meloun tvoří zhruba 90% vody a ve větším množství tak může lidem se srdečními problémy přetížit srdce a v krajním případě hrozí i hospitalizace. Pardubice finančně podpoří dětské letní tábory. Dotace pomohou pořadatelům pobytových i příměstských táborů, včetně těch organizovaných v rámci sportovního parku Pardubice.
7: Víme, že dvouměsíční letní prázdniny jsou pro rodiče často náročným obdobím právě z hlediska zajištění smysluplného programu pro děti a právě příměstské tábory i pobytové tábory jim v tom mohou významně pomoci. Také letos jsme z rozpočtu města podpořili letní tábory částkou téměř 1,7 milionu korun. Díky této podpoře se táborových aktivit účastní s podporou města 2225 dětí.
6: Řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký. Velký návrat do hokejových Pardubic. Hokejisty Dynama posílí útočník Tomáš Nosek. 33-letý vítěz Stanley Cupu z roku 2025 se po 12 letech strávených v zámoří vrací do svého mateřského klubu. Je to teda velký hit. Hořice 29, Česká Skalice taky, no 30 padne jako nic, odpolední maxima 35 až 39 stupňů ve stínu. Vydržte, o víkendu budeme tak o 5 stupňů níž. Odpoledne čekáme oblačno, přibývající mraky a taky přehánky nebo bouřky.
4: Hit Radio Černá Hora.
8: 11:02, zdraví vás Jana Šmurdová na Hit Radio Černá Hora. Pokračuje dopolední drive, před sebou máme naši poslední hodinku, tak si tam dáme něco extra. Co říkáte soutěži o vstupenky na vyprodanou show Štěpána Kozuba? Tuhle hodinu máte příležitost se mnou získat dva lupeny, tak hlavně uložit 601-292-464 a až řeknu, tak pojďte do toho. Teď už David Guetta.

0: Máme Hit Rádio Černá Hora, no a pojďme zaspomínat, kde jsme tento týden byli za vámi.
1: Letní jízda Hit Rádia Černá Hora.
0: Tento týden jsme stihli 3 koupaliště, pojďme to zrekapitulovat, byli jsme za vámi v Třebechovicích pod Orebem, na koupališti v Rozkoši a včera na Královéhradeckém koupáku Flošna. Já doufám, že jste si to moc užili, podle fotek a videí to vypadá, že ano. Fotky a videa mimochodem najdete buď na našich sociálních sítích Hit Rádia Černá Hora, nebo na našem webu, kde je více informací, jako třeba od koho všeho získáte ceny. Máme tam kompletně vypsané partner letní jízdy a co se určitě bude hodit hlavně spoustě rodičům, je výbava třeba do školy od EMA do největší prodejce kancelářských a školních potřeb. No a kromě cen od našich partnerů také dostáváte hrací karty do sportovního parku Pardubice, který začíná už zítra, takže věřím, že i to skvěle využijete. No a když má být nějaký ten deštík, tak příští týden opět vedra, co nás zaženou k vodě, takže sledujte náš web hitradio.cz, kde snad brzy zveřejníme další místo a termín, kam za vámi dorazíme s letní jízdou.
1: Už tě nebaví se válet u vody? Hit Rádio Černá Hora se vrací se svou letní jízdou. Naši moderátoři za tebou přijedou na nejlepší východočeská koupaliště. A to teprve bude to pravé léto. Bumperbowlové turnaje, soutěže pro děti, skvělé.

0: Rádio Černá Hora CZ.
1: Ema do Hradec Králové, dodavatele školních a kancelářských potřeb, dětské batohy, učební pomůcky, výtvarné potřeby a mnoho dalšího na www.školni-potřeby.eu.

0: Žijeme len raz na Hitrádiu Černá Hora, no a len raz taky můžete vyhrát naposled vstupenky v hodnotě 2000 korun na Kozub show do Štěrbovy vily. No a pozor, tahle show je kompletka vyprodaná, přesto dva lidi tam ještě dostaneme. Já mám tady dvě vstupenky, které získá teda jeden z vás, co mi na WhatsApp pošlete krátkou hlasovku, a to buď v ostravštině, nebo klidně i nějakou hlášku od samotného Kuby Štěpána. Ale lidi, prosím vás, slušně, jo? Víme, jak to prostě Štěpán Kozub umí. Přece jen nás poslouchají děti. Takže ještě jednou, odteď mi posílejte hlasovky v ostravštině, nebo nejlépe hlášku Štěpána Kozuba. Čím dříve, tím lépe. Na WhatsApp Hitrádia Černá Hora 601 292 464. No a já budu mít ten nejblbější úkol. Jednoho vybrat a zbytek proti sobě poštovat.
1: Bazén, slunce, skvělé hity a

0: na který jen tak nezapomeneš. Na to se spolehni. Bumperbowlové turnaje, soutěže pro děti, skvělé hity a hromada cen. To je letní jízda Hit Rádia Černá Hora. Sleduj naše webovky, ať víš, kdy a kde se potkáme. Hit Rádio Černá Hora CZ.
1: Krásné léto plné zážitků vám přeje Globus Pardubice. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Moderní města a citlivé městské zóny mají jasné požadavky. Ticho, bez emisí, bez kompromisu. Red Tool, specialista na značku Milwaukee v České republice, dodává akumulátorový systém M18 a MX Fuel pro profesionální zahradní techniku. Splníte hlukové limity, ESG cíle i náročné provozní podmínky. Maximální výkon, minimální zatížení okolí. Red Tool, technologie, která respektuje prostředí. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
6: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
8: Kámo, já už to nevydržím.
9: Kámo, ten je velký.
8: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
9: Dík. Fakt, kámoš.
10: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
11: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Bruno Mars na Hitrádiu Černá Hora, no a já vyhlásila soutěž o 2 vstupenky v celkové hodnotě 2000 korun na Kozub Show, která se uskuteční ve Štěrbově Vile. Měli jste za úkol poslat mi hlasovku buď ostravským jazykem, nebo nějakou hlášku Štěpána Kozuba. Já vám chci na začátek nejdřív poděkovat úplně všem, kdo jste reagovali a vynasnažili úsilí získat ty vstupenky. Vybrat jsem ale musela pouze jednoho z vás. No a je to Lenka a já teď teda pustím, co pak nám Lenka poslala.
1: Hele Vláďo, topí se nám soused. A kde? No v žumpě. Tak ho najdi, jenomže on je tmavý a já ho v té tmě nemůžu najít.
0: Tak a já mám na telefonu už Lenku. Lenko, slyšíme se?
1: Slyšíme.
0: Já ti teda teďkom před všemi gratuluju k výhře. Užiješ si Kozub Show. A to bude jízda. Bez cenzury.
1: Jo.
0: Tak Leni, řekni nám, už víš, s kým půjdeš?
1: No samozřejmě mému partnera, protože teďka tenhle ten rok nějak nám dovolená nevyšla, nejedem na dovolenou zatím nikam, teda nevím o tom, jestli on něco nechystá, ale prostě není čas a tak, takže my si tohle to tak jako užijeme spolu, tak jako superdel.
0: Ježiš, tak to jsem ráda, takže Hitrádio Černá Hora vám dává nejen vstupenky, ale i společný čas, který strávíte příjemně ve smíchu.
1: No, to bych chtělo, je to potřeba.
0: No a tak ještě mě řekni, Leni, užíváte dovolenou nějakou teďkom aspoň jednodenní, dvoudenní, třídenní?
1: Ne, ani on to je ne. Pořád v práci a já jsem zase doma a teď si teda jsem si vyzvedla po 14 dnech dítě z tábora, takže zase to bude takový trošku veselější, no, tak
0: dobrodružná,
1: jako.
0: Dobrodružné, volno.
1: On je furt na cestách, no, tak to je těžký.
0: No a ještě poslední otázka, Leni, jak zvládáš vedra? Jsi v pohodě nebo totálně KO z toho?
1: Já piju teplý kafe a je mě dobře.
0: Ale ty jsi... Normálně, ty jsi můj člověk, já už mám pocit kolikrát, že jsem jediná na světě. Já jsem prostě v tomhle schopná pít taky teplý kafe. A ono to tak asi jako dělá dobře, viď?
1: Jo, já jsem to někde slyšela, že když piješ studený, takže tělo si dává signály, že jako se má ohřát. A samozřejmě, když to máš opačně, když piješ teplý věci, tak tělo dává signály, že se máš ochlazovat, takže by to mělo být tady. Takže já jsem v pohodě.
0: Takže super, rada nad zlato ještě na závěr. Leni, já ti ještě jednou moc gratuluju, užiješ si už zítra Kozub Show. Se krásně a my na Hitrádiu Černá Hora pokračujeme s další muzikou. Leni, ahoj.
1: Díky moc, krásný odpoledne.

0: 11 hodin 46 minut, to znamená, že nastal čas, kdy se dopolední drive blíží ke svému konci. Stihli jsme toho ale celkem hodně, projeli jsme vaše nejoblíbenější letní hity, dokonce i čtyřletá slečna nám mluvila v éteru. Taky jsme rozdali úplně poslední možné vstupenky na Kozub Show a u toho všeho jsme hráli neustále ty největší hity. Já si to užila a ještě si to s vámi užiju. Ano, mě se jen tak nezbavíte, odpoledne mě opět uslyšíte. Už se na to taky připravuji. Společně tady rozjedeme slíbenou summer party. Teď už ale v pravé poledne jsou připravené srdcovky, takže jedeme dál, jedeme non-stop a já říkám zatím ahoj.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
4: Ne, to je cyklopecka.
3: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
4: Cyklopecky.info.
3: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
4: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
3: Cyklopecky.info.
4: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
3: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
5: Studujte při práci. Kyberna v Hradci nabízí kombinované studium vožky programování a energetiky. Výuka probíhá od pátku do neděle jednou za 14 dní. Připravíme vás i na zkoušky v oboru elektro, fotovoltaika nebo 3D tisk. A zajistíme i ubytování. Více na www.kyberna.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
9: Co to je?
10: Dobravárt, vezeme vám pračku.
9: A co teď?
10: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
9: No tak to si rozumíme.
11: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Zatárt, opravdový elektrospecialista.
12: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích.
13: Jasně, já ti splním přání, Trio.
14: Ryba jo.
13: Chytrý mozek.
14: Bujné svaly.
13: Kila dolů bez námahy.
15: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
16: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
17: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
18: Hit Radio Černá Hora.
19: Zlepši si náladu.

Dámy a pánové, následující okamžik včera nebyl. Kruh se uzavírá. Marcel, promiň, že to trvalo tak dlouho.

0: nejlepší dopravní servis na východě Čech. Svůj den nemá řidič dodávky, který s poruchou uvízl na Hradubické směr Pardubice za Březhradem, ale není to žádná velká komplikace pro vás. Já doufám, že vám to jede v pohodě a pokud byste narazili na problém, dejte nám vědět na 801 1100.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Hudební léto vrcholí. Pojď v sobotu 8. srpna dorazte na Friends Fest do Pardubic. Marpo, David Koller, Tublatanka, k tomu FMX Show, Rodeo, silná atmosféra a celodenní program. To je Friends Fest. Jeden den, jedna vstupenka, tisíce zážitků. Více na friendsfest.cz. Česká turist Trofy Hořice. Evropský šampionát IRRC 3D Sportbike a Supersport. Evropský šampionát ESR Superbike, ale i klasici. Jezdci z 15 států. Neváhejte a přijeďte se podívat. 8. a 9. srpna Česká turist Trofy Hořice. Více na 300zg.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní melón 1 kg. Za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
6: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
1: Rádia.cz Hit Radio.
7: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré poledne. Meteorologové varují před velmi silnou zátěží teplem, hrozí přehřátí a dehydratace. Nabádají k dodržování pitného režimu nebo vyhýbání se pobytu na slunci a v rozpálené zástavbě. V zaparkovaných autech nenechávejte děti ani zvířata. Čeští vinaři loni vyprodukovali 619 tisíc hektolitrů vína. Meziročně je to o 169 tisíc hektolitrů více. Z toho 3/4 připadají na bílá vína, zbylá čtvrtina na červená. České tenistky budou na finálovém turnaji poháru Billie Jean King v silném složení. V první nominaci jsou wimbledonská šampionka Linda Nosková, finalistka Karolína Muchová a Marie Bousková s deblovou jedničkou Kateřinou Syňakovou. V záloze je zatím připravená Barbora Krejčíková. Finálový turnaj poháru Billie Jean King se uskuteční od 22. do 27. září. A teď ještě něco z regionu.
0: Venku tropy a sníh na koupališti. Tohle bude za chvíli realita v Náchodě. Dneska od poledne tam rozpoutají letní koulovačku se sněhem dovezeným přímo ze zimního stadionu. Je to už taková osvěžující tradice, která je hodně oblíbená. Tak si ji užijte.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Tak to sněhový osvěžení v Náchodě, to je pecka. Odpoledne moc osvěžující nebude, teploty do 39 stupňů a do toho místy bouřky nebo přehaňky na východě Čech.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
8: Je pátek, pravé poledne, přeju nádherný den, dočkali jsme se konec pracovního týdne, to je paráda, taky dobrou chuť k obědu přeju i v tomhle tropickým dni, dejte si něco dobrýho, něco svěžího, stejně tak svěží budou i naše dnešní srdcovky. Opět první hit, vybírám letní hit, je to letní z roku 1999, co je na něm ale to nejzajímavější je, že tohle je přesně ta píseň, kterou si budete zpívat, i kdybyste nechtěli, jo? Vůbec nevíte, jak se jmenuje, nevíte, kdo to zpívá, ale prostě si to budete zpívat. Je to takový ten song, který už nedostanete z hlavy. Dneska si ho budete broukat po celý odpoledne. Za to se trošku omlouvám. Na druhou stranu, i Dominik už je připravený, i Dominik si tady s námi zaspívá. Tohle je prostě definice brouka v hlavě. Rok 1999, úsměv na rtech.

0: Ding-dong song. Srdcovka s číslem 1 rok 99 Passion Fruit.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tak co, měl jsem pravdu? Zpíváte si teď pořád v hlavě ding ding ding ding ding ding ding. Takhle na rovinu, v tomhle naprostém šíleném vedru vlastně jako je to možná výlet do naší hlavy a do našich myšlenek, protože takhle nám to tam v té hlavě vypadá. Já tam občas mám opičku s činelama, co takhle jenom jako se tleská. No a teď tam mám ještě tohle. A nejsem sám, píše mi tady dítě, ahoj Jiříku, fakt ti děkuju, sedím v kanceláři bez klimatizace, váží se mi mozek, nedokážu se soustředit na práci a teď mi tam zní jenom tady to dong, dong, dong. Děkuju. Tak rádo se stalo. Nejvyšší čas jít domů z práce, jo? Tak zvolíme tempo, maličko, zase, když je to vedro. Dáme si srdcovku s číslem 2. A tohle je taková jako krásná latinskoamerická melodie, duet Nelly Furtado a Juanes. A za mě je to taková příjemná rumba. Pojďme dneska v srdcovkách zavzpomínat na vaše taneční. Chodili jste? Jak na to vzpomínáte? Dejte vědět 777 937 777. Teď srdcovka číslo 2.

0: Oni jsou tak skvělí. Europe, Kerry ještě poslední tony tato nádherné balady. Jo, tohle jsou srdcovky na Hit Radio. Krásný.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Tak jsme trošku zavzpomínali, ještě dál budeme vzpomínat a tentokrát tedy na taneční. Na 777.

7777 posíláte vaše vzpomínky a mám tady třeba zprávu od Terky. Ahoj, já na taneční vzpomínám ráda, ale byla jsem vždy nervózní. Doteď si pamatuju, jak se mi potily dlaně, ale závěrečná byla super, měla jsem tam rodiče i babičku a někde určitě najdu i fotky, abych se na ně ráda podívala. Díky za tuhle vzpomínku, zdraví Terka. Ráno se stalo. Další zpráva od Karla. Já jsem chodil do tanečních ve druháku na střední, dal jsem dokonce i pokračovačky jako jediný kluk od nás ze třídy. Všichni se mi tenkrát smáli. Moje partnerka byla Péťa a dodnes mám od ní kapesníček do saka, co jsme tenkrát dostávali. Díky za vzpomínku. Ráno se stalo a já hlavně, tyjo, Kájo, díky teďko já tobě, protože já jsem taky chodil do tanečních, taky jsem mimochodem dal i pokračovačky. A pamatuju si, že a já teď doufám, že poslouchá, jo, taky pracuje v kanceláři, jmenuje se Jana. A tenkrát mi moje taneční partnerka taky měla přinést právě ten kapesníček jako dárek a vím, že měli holky vlastně ho jako vyšít a měli tam vyšít jméno na ten kapesníček. Takže vlastně jako všichni kluci dostali prostě kapesníček a bylo na tom napsáno Martina, Terka, Lucka a tak, jenom já mám doma kapesníček, na kterým je napsáno Jiřík. Ale to trošku nepochopila. Myslela si, že tam má napsat moje jméno, takže já mám vzpomínku. Ale zase jako velmi originální, ani děkuju ti za to. Myslím si, že jsem jediný v celém Česku a v historii všech tanečních, kdo má kapesníček se svým vlastním jménem místo se jménem své taneční partnerky. Takže děkuju. Zajímalo, jestli to teďko slyší. Jestli jo, klidně mi napíš zprávu na 777-937-777, jestli si na tohle malé fópa taky pamatuješ? No a my si dáme další hity. Další srdcovka. A samozřejmě i vy klidně posílejte další vaše vzpomínky na WhatsApp Hit Rádia. Znovu telefon číslo 777-937-777. No a já mám pro vás připravenou diskotékovou věc. Je to cover verze velmi slavného hitu od Patti Smith a Bruce Springsteena, kterou v roce 1992 vydalo jedno italský producentský duo a myslím si, že se vám to bude líbit. Že jste to možná taky dlouho neslyšeli. Because the Night. Fantastická věc.

0: A to je tak všechno, co dneska budeme v tom horku dělat, že jo? Na to nikdo nemůže mít snad v těch tropech ani náladu. Tak alespoň tady na Hit Rádiu. Trochu erotična. Poslední srdcovka. 12.24. Toto uteklo.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Pročítám si tady všechny vaše zprávy na WhatsAppu Hit Rádia s číslem 777-937-777. A mám tady teď jednu zprávu od Ivči, která píše: teda Jirko, ty dneska hraješ. Ještě, že už je pátek a jsem tu na celý barák skoro sama, páč rádio na plný pecky, a kdybych nemusela vytvářet měsíční závěrky, tak bych si i hodila bokem. Tak moc děkuju za super páteční jízdu na vlnách Hit Rádia. Zdraví Ivča. To je tak hezká zpráva. Tak hezká zpráva, děkuju moc. Já ji čtu záměrně, jo, nahlas, do vysílání, ne kvůli vlastnímu egu, ale kvůli tomu, že vám chci ukázat, že i v dnešní době věčního hejtování a kydání špíny na sebe a psaní hnusných komentářů na Facebooku a sociálních sítích, tak se prostě pořád najde někdo, kdo si dá tu práci, aby napsal kompliment. To je tak krásný. Tak vypadá to, že svět je nakonec ještě pořád v pořádku, když nám lehce kulhá na jednu nohu. 12.25. Za chviličku srdcovka na přání. Tady na Hit Rádiu. Jenom pro vás. Co by vám dneska opět udělalo radost? Takhle v pátek. V tropickým parním poledni. Dejte vědět, klidně pošlete hlasovku, klidně napište zprávu, udělám vám radost. Za chvíli na Hit Rádiu dáme Evu Farnou, bude taky september a pak srdcovka na přání. Těším se.
2: Doplavek už zhubnout nestihneme.

0: víkend na Hit Radio. Hit
1: Radio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Fun Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na funfactory.cz.
2: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Šastolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z jmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
3: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlavi.cz. Kablo Vrchlabí.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní melón 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Krakonoši, Krakonoši, krakonošské slavnosti, do Vrchlabí se blíží.
6: Sojko, já vím, a letos vystoupí legendární Jiří Korn, takže žal se odkládá a vy přijďte v sobotu 8. srpna do Vrchlabí na náměstí.
5: K tomu spoustu zábavy, program pro děti.
6: A levné vstupenky kupujte na krakonošskéslavnosti.cz.
7: Attention!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Svěží vítr v kategorii SUV. Zcela nová Kia Seltos zaujme designem, ohromí výbavou a překvapí cenou. Prostorné SUV s možností pohnout 4x4 pořídíte již od 654 980 korun, včetně DPH. Navštivte showroom Kia Olfincar v Trutnově a seznamte se s novinkou osobně. Těšíme se na vás.
10: Třetí část kvalifikačního seriálu Na velkou Pardubickou se Slavia pojišťovnou je tady. S ní přichází dostihové souboje nejlepších koní a jezdců. Sledujte napínavý dostihový program už tuto sobotu na pardubickém závodišti. Více informací na www.závodištěpardubice.cz.
11: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
12: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio. Když si

0: Eva Farná a Miraj s hitem Vzpomeneš si ve 12.37.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Je tady poslední srdcovka pro celý tento týden, další srdcovky budou zase až v pondělí v pravé poledne, no a poslední srdcovka, tak ta je vždycky na vaše přání. Já vám se tady na zprávy, které posíláte na 777-937-777, dneska jich je tady opravdu strašně moc, včetně hlasovek, ale zaujala mě jedna hlasovka a to je tahle.
2: Dobrý den, tady Radim. Já jsem teďko na brigádě s mými kamarády a my vás každý den posloucháme od rána až do konce. A já bych vás chtěl požádat, jestli byste nám zahráli píseň na přání, a tato píseň je Trezor od Karla Gotta. Děkujeme.
0: Hezky, Radíme, dobrý den teda. Na brigádě, chcete Trezor, tak snad nemáte brigádu někdy v bance teďko tam. Každopádně, já díky to, navíc jako hrozně hezky a slušně takhle jako požádá, dobrý. No tak to jsem rád, že posloucháte celý den. A Karel Gott a Trezor, není to úplně věc, kterou bychom hráli tady u nás na Hit Rádiu. Nicméně, Karel Gott je prostě mega persona. Trezor je z roku 1964. Je to přes 60 let starý hit. Je pátek, jsou to srdcovky. Vy jste na brigádě, vyděláváte prachy, pak je budete večer propít, že jo? Aspoň teda takhle to bývávalo za nás. Nevím, jak je to dneska. No tak já to nebudu protahovat, proč ne? Pojďme udělat nějakou příjemnou, hezkou výjimku a pojďme si dát tohodle legendárního plzeňáka. Karel Gott na Hit Rádiu právě.

0: Band ve tři čtvrtě na jednu, už chtěte říct ve čtvrt, ne, tři čtvrtě na jednu je aktuální čas, kdy posloucháte Hit Radio. Za chviličku Coldplay, taky Katy Perry, ve 13 hodin nejnovější zprávy, no a i nadále zůstaňte s Hit Radiem, i přesto, že srdcovky nám pro dnešek končí, protože dneska do 15. hodiny tady pro vás budu mít ještě spoustu zajímavých věcí. Jednak se budeme povídat o novém trenérovi českého národního týmu, který by za 15 minut měl být ohlášen oficiálně, teď už asi na 99,9% všichni tušíme, kdo to bude, že to bude tedy zahraniční trenér. Druhá věc, která je také velmi zásadní, je, že tady pro vás mám pořád 10 000 korun v naší dokonalý desítce na pohonné hmoty. Jedno, jestli tankujete benzín, naftu, nebo takový ty prémiovější paliva. Prostě desítku tady ode mě máte připravenou a dneska vám ji strašně rád dám. Do 15. hodiny 100%. Tak dál buďte s náma, mějte připravený telefon, kdyby náhodou jste uslyšeli signál, tak abyste se stihli dovolat jako první. Telefon číslo sem ke mně do studia, mimochodem je 800 937 937, jo? Tak si to dejte klidně do předvolby. No a poslouchejte Hit Radio. Já jsem Jirka Plnář, jsem rád, že jste s náma. Hezký pátek.
1: Zavři oči. Cítíš to? Takhle chutná léto. Pořád stejně. A děti koliv chce.

0: 40 let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin.
1: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
2: A dědo, zastavíme se v tom vonavém obchodu?
1: Kubištovi hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
2: A budou mít otevřeno?
1: Kubištovi hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
2: Tak jedem! Kubištovi trubičky! Pro děti, babičky i dědečky!
3: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
4: Tahitské léto v Aquapals Praha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapals Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapals.cz.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
11: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
12: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
13: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 20.

0: 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno, od pondělí do neděle.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Hitrádio. Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, jenom plechy. Tak takhle začala hlasovka od řidiče, který lehčí dopravní nehodu dvou aut hlásí z trasy Častolovice-Čestice. Tak snad to tam bude rychle vyřešený a další vaše info můžete volat na 800 1 10 100.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Česká turist Trofy Hořice. Evropský šampionát IRRC 3T Sportbike a Supersport. Evropský šampionát ESR Superbike, ale i klasici. Jezdci z 15 států. Neváhejte a přijeďte se podívat. 8. a 9. srpna Česká turist Trofy Hořice. Více na 300zghcz.

0: jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude je fajn. Předpověď na přelom července a srpna. Vysoký tlak zážitků, místy silné přehánky smíchu a zvýšený výskyt divadla. 96. Jiráskův Hronov, divadlo, scénický tanec, workshopy, setkávání, muzika a program pro každého. Od 31. července do 8. srpna bude Hronov pupkem divadelního světa. Program a předprodej na jiráskovhronov.eu.
2: Hey, what's up, it's Rihanna.
3: I'm Harry. This is The Weeknd.
4: S Vianney k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. S Vianney, srdeční záležitost.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Tuzemské kempy jsou díky příznivému počasí zaplněné, s rostoucím počtem návštěvníků ale přibývá krádeží. Počet cenných věcí, které sebou do kempu vezete, byste měli raději omezit na minimum. Další doporučení má Ladislav Beránek z policejního prezídia.
8: Auto nebo karavan mějte vždy zamčené, i když jste jenom opodál. Na úschovu cenností využijte recepci kempu nebo její bezpečnostní schránky. To platí především u kempování. Pod stanem. Chatku, stán či karavan vždy při odchodu zabezpečte.
7: Naše republika patří mezi uchazeče o vybudování gigafactory pro AI. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček uvedl, že pokud by se pro Česko podařilo získat jedno z velkých evropských datových center pro umělou inteligenci, zásadně by to posílilo konkurenceschopnost české ekonomiky. České firmy a instituce by tím získaly přístup k výpočetní kapacitě světové úrovně. Rusko se dále nesmí účastnit mezinárodních hokejových soutěží, potvrdila to Mezinárodní hokejová federace. Rusko je suspendováno od vojenské invaze na Ukrajinu v roce 2022. A teď ještě něco z regionu.
9: Příběh má happy end. 13-letá dívka utekla z letního tábora na svaté Kateřině u Chotěvic na Trutnovsku. Policisté a hasiči po ní pátrali v noci s pomocí vrtulníku i dronu s termovizí. Naštěstí krátce po 3. hodině ráno ji našli živou a taky zdravou.
10: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
9: Můžu dorazit přehánky a bouřky? Tohle všechno je odpoledne ve hře. V tom tropickém odpolední bude 35 až 39 stupňů ve stínu na východě Čech.
11: Hit Radio.
12: Jirka Pelnář. Hit Radio.
13: Krásný a tropický páteční odpoledne přeju. Dneska na některých místech u nás v Česku může být až 39 stupňů Celsia. Teď jsem to řekl a spotil se mi jazyk. To je strašný. 39, no jo, no, takhle to je prostě, tak nějakým způsobem to přežijeme a ono zase bude o něco líp. Jinak máme pro vás aktuální informaci, že česká fotbalová reprezentace má oficiálně nového trenéra. Už tady vylítlo video taky na Instagramu, které nám tady představuje nového španělského kouče a tím se přepisují reálně dějiny celého českého fotbalu. Tak i o tom si dneska odpoledne společně budeme povídat, to zajímá mě i váš názor. No a k tomu, tak v této hodině pro vás mám 10 000 korun na nákup pohonných hmot. Aby to bylo tak hodně jako, jak to říct, abych to potvrdil, tak tady dávám Imagine Dragons, symbolický, to je to správné slovo, a píseň, která se jmenuje Natural. Sifor, který pobavil jenom mě. Ale je horko a pátek, no, tak pardon. Imagine Dragons.

optimista, je to důležitý nestrácet dobrou náladu a víru, jo, navíc ještě takhle v pátek, před náma víkend. Než vyrazíte někam na víkend, tak si v klidu můžete natankovat plnou. Já tady mám pro vás 10 000 na benzín nebo na naftu, samozřejmě to je jedno. Peníze budete mít na tank kartě Easy od Orlenu. Dostanete už za chvíli 10 otázek, za každou správnou odpověď je ode mě tisícovka, takže maximálně 10 000, samozřejmě to je naše dokonalá desítka na Hitrádiu. Takhle to budeme dělat až do konce prázdnin každý pátek. Kdyby vám to náhodou dneska nevyšlo, tak ještě pořád budete mít šanci. No a zároveň i dneska, kdyby to nevyšlo, tak pořád můžete ušetřit na čerpacích stanicích Orlen, protože až do 31. srpna tak mají na Orlenu epické letní slevy, plus k tomu letní drinky a sendviče, jo? S tank kartou Easy celý prázdniny tankujete o korunu levnější a prémiovou vervu dokonce o 2 koruny levnější, no a nebo potom s Orlen aplikací každé pondělí. Ode mě už za chvíli dokonalá desítka. A teď je ta chvíle, kdy máte vzít telefon a dovolat se na číslo 800 937 937. Dáme rychlej song, má jenom 2 minuty a jdeme hrát.

0: soutěži.
1: Je to tady páteční herní a doufám, že i výherní kolo pro Radka. Radku, slyšíme se.
2: Ano.
1: Radku, slyšíme. Já ti přeju krásný odpoledne, předpokládám, že jsi za volantem.
2: Já taky, ano, právě s tím.
1: Na handsfreeško, jo?
2: Jo, přesně tak.
1: Máš klimatizaci?
2: Mám klimatizaci.
1: A šťastný to člověk, chápu. Jezdí se teďko v pohodě?
2: Teďka, jo, teďka přes to poledne, no, to lehké poledne v pohodě.
1: Jasně, cool. Tak jo, tak já ti přeju šťastnou cestu. Dobrý je, že teď máš šance vyhrát až 10 000 korun na pohonné hmoty. Je to jednoduchý. Já ti dám prostě 10 otázek a od tebe budu chtít 10 správných odpovědí. Za každou správnou odpověď je tisícovka, která půjde na tank kartu Easy od Orlenu. A ty tvoje super odpovědi, jo, jsou pouze číslice od 1 do 10. Nic jinýho.
2: Ano.
1: Jo? Nejde ano. To samozřejmě takhle chronologicky po sobě, to dává smysl. Tak, připravený?
2: Jsem připravený.
1: Na všechno, dobře. Tak jdeme na to. První otázka. Kolik stran má hrací kostka?
2: 6.
1: Výborně. Kolik je druhá odmocnina z 9?
2: 3.
1: Výborně. Kolik stran má oktagon?
2: 4.
1: Je jich 8, takže
2: 8,
1: to mám...
2: 8,
1: je to tak. Dobře, tak to máme 2000 zatím. Kolik členů má hudební duo?
2: 2.
1: Výborně, 3000. Jaká je nejhorší známka ve škole?
2: 5.
1: Skvělý. To jsou 4000. Kolikátý měsíc je září?
2: 9.
1: Výborně. Kolik kolejí má škola v Bradavicích v Harry Potterovi?
2: 2.
1: Jsou 4, takže pořád 5000. Kolik dní má běžný týden?
2: 7.
1: Jasně. Kolik přirozených družic má Země?
2: 1.
1: Výborně, měsíc. A kolik ano. přikázání podle tradičního označení dostal Mojžíš?
2: 10.
1: Jasně. No tak já ať počítám, jak počítám. Tak je to kolik? 8000?
2: Super.
1: Je to tak? Já doufám, že jo, jenom to pro jistotu zkontroluju. Špatně jsme měli oktagon, že jo? A ano. Špatně jsme měli ty bradavice.
2: Ano.
1: Wow, 8000!
2: Super, mám radost velkou.
1: Já ti gratuluju, no tak za osmičku to je kolik? To jsou nějaký 3 až 4 plný nádrže, ne? Teďko.
2: Perfektní.
1: To je boží.
2: Jdeme na dovolenou, takže se nám to hodí.
1: Fakt? No tak. Ha! Líp už to vít nemohlo. Kam jedete?
2: No, jedeme tak cestu podél Tyrhenského moře až do Španělska.
1: Krásný. No tak minimálně na tu jednu cestu máte benzín vystaráno.
2: Tak.
1: Je to boží. Radku, šťastnou cestu, měj se krásně, gratuluju, ahoj.
2: Díky, měj se, ahoj.
1: Další dokonalá desítka přesně za týden v pátek opět o 10 000 na tank kartu Easy od Orlenu.
0: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou verbu.

se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Alan Walker na Hit Radio ve 13 hodin 25 minut. Před chviličkou tady u mě ve studiu byl náš tady jeden kolega a říká, hele, slyšel jsi to, dneska prý venku bude takový horko, že si ani Češi nebudou brát ponožky do sandálů. A říká, haha, dobrý for, to mě baví, ale nevěřím. Nevěřím tomu. Zas sociologický průzkum, nebo jak se tomu říká, až dneska půjdete domů z práce a pokud nepojedete autem, ale půjdete pěšky nebo MHDčkem, dívejte se lidem kolem sebe na nohy, jo, jestli uvidíte někoho, že má ponožky v sandále, tak svět je pořád ještě v pořádku tady u nás. Ale pokud uvidíte, že nikdo ty ponožky tam nemá, tak už asi opravdu to vedro fakt je. No, kdyby náhodou, tak prosím na 777-937-777 mi napište zprávu, jestli někoho takovýho jste potkali. A pokud dneska máte na sobě ponožky, sandály, pošlete mi fotku a pokud ne, tak mi napište, že ne. Jo, uděláme si tady takový malý průzkum už teď. Jsem sám zvědavý, kolik zpráv se mi tady objeví. Za chviličku tady Swims, ten určitě nemá ponožky a taky Peter Beach Project. Ze Slovenska ten nemá na ponožky.
1: Nenechte se ujít zítřejší open air koncert Štěpána Kozuba a Jiřího Krhuta na Štěrbově vile u přehrady Les Království. Užít si zítra můžete i Magic Sky Night na Dolní Moravě, kde se v noci rozsvítí stezka i Skybridge. No a pro akční tipy nabízíme vychytaný bike park v Říčkách v Orleckých horách.
2: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se, spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
3: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
4: Hurá! A dědo, zastavíme se v tom voňavém obchodu?
3: Kubištovi hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
4: A budou mít otevřeno?
3: Kubištovi hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
4: Tak jedem! Kubištovi trubičky! Pro děti, babičky i dědečky.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní melón 1 kg za 7,90. A cukr krystál 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z vyjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
7: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak

0: Tázat.
1: Už tam bude.
2: Nech toho.
1: Raději už tam bude.
2: Přestaň. Tím mě vedro.
0: Pohodová cesta. To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
4: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Co to je?
6: Dopravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No, tak to si rozumím.
7: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Zatart, opravdový elektrospecialista.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
10: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
11: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Dennis Wims, Lose Control, je 13 hodin 37 minut. My tady odpočítáváme čas, stříháme metr, jak se tak trošku říká, nebo když se dávno říkávalo, že jo, když ještě chlapi chodili na vojnu, tak už jenom hodinku a 22 minut nám zbývá, nebo hodinka a 22 minut nám zbývá do naší summer party. Summer party Hit Rádia ve 3 hodiny odpoledne, to odpálíme, jak se říká, a skončíme až v neděli večer. Uslyšíte jeden letní hit za druhým. Bude to neuvěřitelná nálož svěžesti, bude to nálož vzpomínek, máte se fakt na co těšit. Mí kolegové, tak ty se tady z PR týmu na mě přichystali takovou hru a pustili mi 5 ukázek letních hitů a já jsem je musel seřadit od prvního místa do pátého. Samozřejmě jsem dopředu nevěděl, který to jsou a netušil jsem ani vlastně jako naslepo, kam je teda mám zařadit. No tak můžete si to vyzkoušet se mnou společně, a to na Instagramu Hit Rádia, nebo klidně u mě ve storíčku, to je teď momentálně na mém Instagramu Jirka Pelnář, a schválně, jestli byste těchto 5 letních hitů, který mě tam mý kolegové pustili, seřadili úplně stejně od prvního místa do pátého jako já. Dáme si další letní hit, tentokrát Roxette Fading Like a Flower. Není to hit, který jsem já měl v té pětici, ale byl tam třeba Summer of 69. Od 1 do 5, kam byste ho dali? A kam byste dali tenhle od 1 do 5? Možná 2, co? Možná i 3, možná 1.

0: Dáša si ten Austin na Hitrádiu ve 3:15. Nejenom, že dneska nám začíná summer party Hitrádia, která bude celý víkend od dnešních 3 hodin odpoledne až do nedělního večera, ale v sobotu a v neděli pro vás máme ještě jednu zásadní věc, a to speciální hru Hit, který se vyplatí. A o co hrajeme? Hrajeme o 2měsíční členství ve Form Factory crossfitovém boxu, kde trénuje parta lidí, co si chtějí sáhnout na dno a posunout se dál. Neomezený vstup na skupinové lekce, profesionální trenéři po ruce a přístup ke kompletnímu vybavení boxu na celé 2 měsíce. Jak na to? Je to jednoduchý, pravidla jsou strašně easy, všechny si je hezky v klidu pročtěte na webu hitradio.cz, protože zároveň na našem webu najdete formulář, přes který se vlastně do hry dostanete. Veškeré podrobnosti na webu, až budete mít hezky v klídku čas a pohodičku, takže teď v práci, že jo, přes odpoledne stejně už nic moc dělat nebudete, tak se podívejte, zapojte se do hry, no a držím palce, třeba vám to vyjde. V sobotu i v neděli na Hitrádiu.
1: Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
2: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
3: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

0: sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude
1: je fajn. Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrány.cz. Prostě pohoda.
2: Fenomén Šance Liga je zpět.
3: Tady Ondřej Mihálek z Hradce Králové. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
2: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
4: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna v Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo, barvám neutečeš CZ.
5: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
6: Studujte při práci. Kyberna v Hradci nabízí kombinované studium vožky programování a energetiky. Výuka probíhá od pátku do neděle jednou za 14 dní. Připravíme vás i na zkoušky v oboru elektro, fotovoltaika nebo 3D tisk. A zajistíme i ubytování. Více na www.kyberna.cz.
7: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubice.
8: Náš příběh začal v roce 1899. Teď píšeme jeho další kapitolu. Vstupujeme do nové éry s jasnou vizí a novou identitou. Jsme nové FK Pardubice. Pro vás měníme pravidla hry. Budujeme silnější tým. Máme nové občerstvení. Stavíme novou fanzónu. A vstupné nezdražujeme. Zlevňujeme. Více na kopemepropardubáky.cz. Buďte součástí nové éry fotbalu i vy.
9: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
10: Tak nečekejte, jezděte!
11: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
12: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
13: Více na kopecký.cz.
14: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
15: Hit Rádio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Vy jste nám volali, jak je to s tou uzavírkou silnice z Náchoda na Kostelec. Tak pro jistotu ještě jednou. Do pondělí tudy neprojedete od 6 ráno do 6 večer. Musíte to vzít přes Hronov. No vaše dopravní info nám volejte na 800 1 10 100.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
6: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: Lidová řemesla Kohoutov. Obec Kohoutov vás srdečně zve na 32. jarmark lidových řemesel. V sobotu 8. srpna od 9 do 17 hodin. Těšit se můžete na historický trh s řemeslnými stánky, ukázky jednotlivých řemesel, bohatý doprovodný program plný hudebních vystoupení, zábavu pro děti i dospělé. Přijďte si užít do Kohoutova den plný zábavy a lidových řemesel. Další informace a program na řemeslakohoutov.cz. Těšíme se na vás.
9: Hey, I'm Dua Lipa.
10: Hi, I'm Lenny Kravitz.
11: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
14: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmamuzem, dobré odpoledne. Letní počasí je ideální pro venkovní grilování, vysoké teploty ale představují riziko, bakterie se množí rychleji, pokračuje výživový poradce Jakub Košata.
15: Pokud grilujete doma, udržujte maso co nejdéle v lednici a vyndavejte ho až těsně před přípravou. V létě marinujte maso v lednici, ne na verandě v misce, i pár hodin na teplé dokáže udělat velký rozdíl. Pokud si připravujete třeba bramborový nebo těstoviny, nový salát dopředu, v horku ho nenechávejte venku déle než hodinu.
14: Podle Košaty je také důležitý tip omáček. Ve slunném počasí nesahejte po majonézových nebo smetanových, volte třeba bylinkové s olivovým olejem. Senioři mohou od srpna ukončit penzijní spoření bez sankce a získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit. Uvedlo to ministerstvo financí. Od zítřka nabývá účinnosti novela zákona o doplňkovém penzijním spoření, která to umožní. Novým trenérem české fotbalové reprezentace se stal Španěl Santi Denia. Bude prvním zahraničním koučem u českého národního týmu v historii. Denia ve funkci nahradil Miroslava Koupka, který předčasně skončil nedlouho po letošním světovém šampionátu. A teď ještě něco z regionu.
0: Člověk si říká chudák dítě. Matka v Pardubicích nadýchala skoro 3 promile. Pro malou vnučku musela v noci přijet babička. No co se stalo? Strážníci museli řešit v noci silně opilou ženu s dítětem v náručí. Holčičku si nakonec převzala babička z Hradce Králové. A případem se dál bude zabývat OSPOD.
16: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
0: Slunce rozpaluje východní Čechy na 35 až 39 stupňů ve stínu a místy nám páteční odpoledne oživí přehánky nebo bouřky.
17: Hit Radio.
18: Jirka Pelnář.
19: Hit Radio.
20: Posloucháte Hit Radio, máme 2 hodiny odpoledne ve zprávách s Dominikem. Krásná informace ohledně toho odpoledního domácího grilování, takže pozor na to. No a zároveň já k tomu ještě přihodím jednu věc. Pokud půjdete ven, vemte si sebou i grilovací koření, protože se budete grilovat i vy, tak se občas takhle trošku posypte a taky voníte trošku venku. Budeme k nakousnutí dneska. Za chviličku náš pořad Pravda nebo Bullshit a další zásadní výzkum našich vědců. Počkejte si na to, teď David Guetta.

0: páteční odpoledne užíváte ve společnosti Hit Radia. Za chviličku Aerosmith, taky Alex Warren.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: No a protože máme 2 hodiny odpoledne, tak tady máme další oblíbený výzkum. Tentokrát
1: vědci
0: tvrdí, že muži lžou více než ženy. Nemáme tady v tuto chvíli žádné procenta, ale je to prostě o tom, že my chlapi prý v průměru 4x týdně lžeme a ženy jen 3x. Tak kdo je podle vás ulhanější pohlaví a jakou nejblbější lež na vás zkusili? Máme tady informaci, podle který vědci se řídí, že zatímco ženy si mnohdy vymýšlejí, aby neranili něčí city, tak my chlapi prý kecáme, aby jsme ušetřili peníze anebo vyhráli hádku. Tak, a já se ptám, co vy si o tom myslíte? Já si úplně hned na úvod myslím, že jako 3x týdně nebo 4x týdně... To je prostě, tady se
1: vědci
0: hodně podle mě jako sekli, tady by to mělo být možná denně, u někoho kolikrát i do hodiny teda, ale je teda realita, že muži lžou více než ženy? Co si myslíte? 777 937 777, dejte vědět.

0: srdcovka, to někdy musíme zařadit i do srdcové, který na Hit Rádiu můžete slyšet od pondělí do pátku ve 12 hodin. Tohle je nádhera. Ty kytary tam. Mrzí mě, že to má jenom 4 minuty. Tohle bych si dal klidně ještě jednou.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A teď, věříte mi to nebo ne? Protože dneska řešíme, že prý muži podle tady...
1: Vědci.
0: Jo, vědci tady tvrdí, že muži lžou více než ženy. S těma Aerosmith jsem to myslel vážně teda mimochodem. Ale je to tak nebo ne? Co vy si o tom myslíte? Tak 777-937-777, tak to je telefonní číslo na WhatsApp Hit Rádia, kam posíláte zprávy, ale také hlasovky.
2: Čau ve Hit Rádiu. Statistika podle mě mluví jasně a to, že více lžou ženy, protože v mém okolí teda si myslím, že všichni chlapi, který znám, tak jsou většinou pravdomluvní i při těch těžkých chvílích, včetně mě. A největší věc, kterou jsem já zažil, bylo, když moje bývalá přítelkyně mi do očí říkala, že se nemusím bát, že svým kamarádem nic nemá, aby za týden se mnou rozešla a šla za ním. Takže od té doby mě těžko někdo přesvědčí, že ženy lžou.

0: jiný než chlapy. Díky, mějte se hezký pátek, Dave.
1: Díky, Dave, za zprávu. Je pravda, že se zlomeným srdcem se ta důvěra hledá strašně těžce. To jako jo. Další zpráva. Čau, jasně, že chlapy lžou. Jsou k tomu asi naprogramovaný už od narození. Nejenom, že lžou, ale ještě půl věcí, co jim říká žena, tak neslyší. Zdraví Verča. OK, já nevím, no, já se nás tady musím trošku zastat. Já si nemyslím, že my chlapy jako reálně, jakože lžeme. Já si myslím, že my si spíš vymýšlíme, jo? A když vyprávíme nějaký příběhy, tak si často ty historky přikrášlujeme a nebo naopak místo lhaní, tak to neříkáme. Prostě to neřekneme. A ty to nemyslím tak, jakože co oko nevidí, to srdce nebolí, ale prostě tak, já nevím, jdete do obchodu, že jo, chlapi, jdete si koupit nějaký nářadí, tak prostě neřeknete, že jste si koupili nový šroubovák nebo novou vrtačku, jo? Nebo že tamhle potřebujete, jo? Prostě si myslím, že my chlapi spíš ty věci jako neříkáme. Nemyslím si, že by to bylo o tom, že opravdu jakože extra lžeme. A nebo jsem úplně jako, mám na to jiný názor než vy? No dejte vědět. Pátek na Itrádiu, vždycky ve dvě odpoledne si přesně takhle o tom povídáme. 777-937-777. Chci vědět váš názor. Pište zprávy, posílejte hlasovky. A my si dáme další hity. Marek Ztracený, Obuj si mé boty. Přesně za týden bude Mára mít největší koncert v Česku. V historii bude masakr. Letenská pláň.

jak ze sebou bojuju, že problém jsem já sám. Troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to

0: Je 14 hodin 25 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A my tady máme takový náš tradiční odpolední debatní kroužek. Už jdeme do finále. Dneska máme téma...
1: Vědci.
0: Tvrdí, že muži obecně lžou více než ženy. 777-937-777, tak to je číslo na WhatsApp sem ke mně do Hit Radia. Mám tady samozřejmě nějaké hlasovky.
2: Ahoj, tady Táňa. Já musím říct, že už jsem teda ve věku, kdy to můžu srovnat, ale když jsem byla mladší, tak jsem měla pána, co tak lhal neuvěřitelně, že to bylo úplně, žil ve svém světě úplně v jiný dimenzi, ale teď samozřejmě jsem šťastně vdaná a musím říct, že chlapy, asi jako normální chlapy, pak nelžou, takže musím souhlasit s tebou, že nelžou, anebo to radši neřeknou. Tak se mějte, hezký den, ahoj.
0: Děkuju za hlasovku. Další zpráva je od Zuzky. Já si myslím, že chlapi víc machrujou. Uloví větší ryby, uběhnou delší trasu, ale když se jich na rovinu zeptáš, jestli jo nebo ne, tak je to zaskočí natolik, že řeknou okamžitě pravdu. Ženská, tak ta se nechvástá, přemýšlí, hledá jednodušší cestu a pak to prostě trošku poopraví. Zdraví Zuzka. Mě tohle hrozně baví. Jo, mě tohle hrozně baví. Ten náš debatní kroužek, že se tady prostě vždycky můžeme na rovinu, bez obalu, cokoliv říct, v době, kdy se furt všude jenom řeší politika, migranti a všechno, tak tady máme takovýhle jako životní témata a že vy se nebojíte říct váš názor. A my tady na Hit Radio ho klidně řekneme za vás i na hlas. Dneska to teda musíme už nějak rozseknout. Myslím si, že v tomhle případě
1: vědci
0: pravdu nemají. A nechci, aby se vás to teď ženy dotklo, že to teda znamená, že vy lžete víc než my. Já si myslím, že vědci tady prostě jenom tentokrát nepochopili nás chlapy. Že se na to prostě dívají asi trošku jinak. A nebo, že berou za lež i to, když my si trošičku vymýšlíme a přikrášlujeme. Samozřejmě. Občas je to taky kus od kusu, že jo? To známe prostě jako sami. Občas prostě narazíš na někoho, komu nemůžeš věřit nos mezi očima. Ale to už jsme zase zpátky u té politiky a to by tady neřešíme. Takže díky ještě jednou za všechny zprávy. Za mě dneska vědci teda pravdu nemají.
3: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový akvapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.

0: sociálních sítích. Kelc Kános 2026 opět ve vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno, od pondělí do neděle.
2: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
3: Ne, to je cyklopecka.
2: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
3: Cyklopecky.info.
2: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
3: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
2: Cyklopecky.info.
3: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
2: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
4: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce-vrchlaví.cz. Kablo Vrchlabí.
5: Svěží vítr v kategorii SUV. Zcela nová Kia Seltos zaujme designem, ohromí výbavou a překvapí cenou. Prostorné SUV s možností pohonu 4x4 pořídíte již od 654 980 korun včetně DPH. Navštivte showroom Kia Olfincar v Trutnově a seznamte se s novinkou osobně. Těšíme se na vás.
6: Krakonoši, Krakonoši, krakonošské slavnosti do Vrchlabí se blíží.
7: Sojko, já vím, a letos vystoupí legendární Jiří Korn, takže žal se odkládá a vy přijďte v sobotu 8. srpna do Vrchlabí na náměstí.
6: K tomu spoustu zábavy, program pro děti.
7: A levné vstupenky kupujte na krakonošskéslavnosti.cz.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrány.cz. Prostě pohoda.
10: Předpověď na přelom července a srpna. Vysoký tlak zážitků, místy silné přehánky smíchu a zvýšený výskyt divadla. 96. Rázkův Hronov, divadlo, scénický tanec, workshopy, setkávání, muzika a program pro každého. Od 31. července do 8. srpna bude Hronov pupkem divadelního světa. Program a předprodej na jirázkůvhronov.eu.
11: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
12: Vy jste měli nějakou takovou speciální výmluvu. No.
13: Je pravda, že břicho aspoň jako nezjistíš. Když se vymluvíš třeba na teplotu, tak ti šáne, že jo, na tu hlavu a
12: tím
13: tak
12: to
13: dobrý.
12: Tím jsem začal a pak jsem pochopil, že jako existuje věc, říká se tomu, nevím, jestli to znáte, teploměr, jo, a že ten úplně neokecáš, jo. A ono stačilo, když ona přišla, koukla na mě, šáhla mi takhle na to čelo a tak jo, tak se, Míšo, tak se obleč, svačinu máš tam a jdeme, jo.

0: Ashley Adams na Hit Radio, 14 hodin 37 minut, to znamená 23 minut zbývá do začátku Summer Party. No a tak tady mám pro vás jeden takový jako vyloženě letní pohodovej hit, který vás vezme daleko, daleko, třeba do 80. let a možná ještě dál. Vezme vás do vašeho mládí a je to jenom taková malá ochutnávka, i přesto, že podle mě to je třešnička na dortu. Tak začínáme vlastně úplně od toho nejlepšího. Od 15 hodin Summer Party Hit Radio a stejně tak v 15 hodin začíná i naše odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Čech.
2: I v pátek odpoledne si užijete odpolední show na Hit Radio Černá Hora. Začínáme tradičně ve 3 odpoledne.
3: Počkat, co brunete, kluci, jo? Hele, každý pátek je snad moje show. Moje, jo? 15 až 18, dámy a pánové. Každý pátek s Luckou Eisenreichovou.
2: No pozor, tak to bude stát za to. To podepisuju.
3: No tak si mě nalaďte.
1: Hit Radio Černá Hora.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: která začíná ve 3 hodiny odpoledne, bude končit až v neděli večer, než právě toto píseň John Travolta, Olivia Newton-John, Summer Nights, Vzpomínka na pomádu. Vybavíte si, jak se jmenovali jejich filmové role? On byl Denis Zuko a ona? No? Tak to... To vám neřeknu, to už je na vás. Zkuste si lámat hlavičky. Každopádně pomáda, nádhera. Já vám přeju krásný zbytek dnešního dne. Užijte ho dál zítra rádiem. Čeká nás taky taková summer night, velmi tropická noc. Zítra už mají být nějaký bousky, takže zítra už zase budeme nadávat na to, že venku je hnusně a prší. A budeme vzpomínat na ten dnešní tropický den. Já jsem Mirka Pelnář, přeju vám pohodový zbytek dnešního dne a po víkendu opět v pondělí ve 12 hodin se na vás budu těšit a opět v pondělí ve 12 pro vás budu mít nachystaný srdcovky Hit Rádia. Klidně můžete psát i na Instagram Hit Rádia, klidně na WhatsApp, co byste chtěli v srdcovkách slyšet, dávám to tady dohromady a možná, že hned v pondělí pravé poledne, což bude první srpnové poledne roku 2026, teď myslím to pondělí, tak třeba to uslyšíte, kdo ví? Mějte se krásně a smějte se.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 8. srpna v Brewerových sadech v Kutné Hoře. Těšíme se na vás.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Verbu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
6: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
7: Jasně, já ti splním přání, trio.
8: Ryba jo.
7: Chytrý mozek.
8: Bujné svaly.
7: Kila dolů bez námahy.
9: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
10: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
11: Tak to kecáš!
12: Velkej, co? Kámoš má ještě větší.
11: A co na to jeho holka?
12: Našla si jinýho. Ten má malej.
11: No jo, zlatej malej.
13: Na velikosti pohledávky nezáleží. E-pohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na e-pohledávky.cz.
14: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
15: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
16: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
17: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
18: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
17: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
19: firmanazážitky.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
10: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
8: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech a opatrně teďka řidiči. Kdo jedete trasu Chlumec nad Cidlinou, Hradec Králové, protože u odbočky nad Lhotu pod Lipčany se došetřuje stále dopravní nehoda osobního auta s traktorem, jezdí se tu Kyvadlově, dál s Chrudimi na Žďár nad Sázavou za odbočkou na Svídnice. Tak tady havarovala dodávka, tak i tady počítejte s omezením a zdržením, no a do třetice, kdo teďka jedete trasu Vrchovnice, Máslojedy u odbočky na Hořině Ves, tak tady zasahují záchranné složky u dopravní nehody osobního auta, jezdí se tu Kyvadlově. Vaše dopravní info volejte na číslo 800 110 100.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: zážitků. Michalne svatba, Matilda a její zlobidla, atrakce pro děti, koncerty, show, soutěže a spousty dalšího. Friends Fest. Největší rodinný festival. Více na friendsfest.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Prosecco přesně v italském stylu?
3: To je Mionetto.
2: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
3: Mionetto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140 letou tradicí?
3: Mionetto.
2: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
3: Mionetto. Víc než jen prosecco.
4: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
7: Je 15 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Hradecká Mileta míří do finále. Od pondělí se otevřou poslední dva podchody pro pěší a cyklisty i nové zastávky MHDčka u nově vybudované křižovatky. Kompletní dokončení největší dopravní stavby v Hradci Králové je plánované na jaro příštího roku. No, na Náchodsku jedna dopravní komplikace přibyla dneska ráno. Trasa mezi Náchodem a Červeným Kostelcem je a bude až do úterý každý den od 6 ráno do 6 večer zavřená. Důvodem jsou práce na stavbě Náchodského obchvatu. Osobní i nákladní doprava jezdí objížďkou přes Hronov. Výjimku mají pouze linkové autobusy, pěší a cyklisté. Společnost bez realitky je pod drobnohledem realitních kanceláří. Těm vadí nová služba Komfort, která za provizi 1,5% nabízí vyhledání kupce, smlouvy i právní servis. Podle asociace makléřů je ale klamavé tvrdit, že jde o levnější alternativu k realitkám. Ve skutečnosti je to podle nich běžná provize za stejné služby. Společnost bez realitky naopak říká, že zákazníky neklame a jen přináší větší konkurenci. Tak už jsme to tady na Černé hoře zmiňovali, ale pro jistotu tropická vedra mění program dostihu v Pardubicích. Sobotní meeting začíná už v 9 ráno, aby se předešlo největšímu horku. Vrchol dne třetí kvalifikace na Velkou Pardubickou odstartuje v 10 hodin a 55 minut. O víkendu bude vedro, ale ne takové, jako je dnes. Sobotní obloha bude oblačná, místy s bouřkami a přehánkami a teploty do 34 stupňů, v neděli hlavně polojasno a maxima u 32.
5: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
8: Já, děcka, tak co, jdeme to rozjet? Ty největší letní hity jsou připravené, já také od mikrofonu vás zdraví Jana Šimurdová, snad máte v tom vedru taky pohodičku. No a na Hit Radio Černá Hora to otvíráme hned prvním hitem naší summer party a to je Wake Mad.

0: sugar.
1: Yeah, lidi, tak co? Summer party. Můžete ještě? Tak si chvilku odpočníte a pojďte mi napsat na náš WhatsApp 601-292-464, co vám kdy zkazilo takovou venkovní party, nebo co si myslíte, že by to mohlo zkazit. Ať si na to dáme všichni prostě majzla. Já si takto vzpomínám na jednu grilovací party, kterou zkazila, prosím vás, hádka mezi zetěm a tchýní. Dohádali si jak koně. Parta se rozdělila na dvě strany a bylo. Takže za mě bacha na hádky. No a co dál? To mi napište nebo pošlete v hlasovce na 601-292-464. No a my pokračujeme v Summer Party na Hit Rádiu Černá Hora dalším songem a je tady Shakira.

0: 15 hodin, 14 minut, k tomu ladíte dnešní speciální odpoledne Summer Party na Hitrádiu Černá Hora. Teď je na vás asi ještě moc vedro, ale třeba máte někdo doma v plánu grilovačku, třeba máte pozvané přátele, tak tohle téma by se vám mohlo hodit. Řeším s vámi, jestli máte zkušenost s tím, že vám něco nebo někdo zkazilo vaši letní party, anebo co si myslíte, že by to mohlo pokazit. Myslím, že si to jako určitě, že aspoň jeden z vás si zapamatujete a budete na to myslet, až se k tomu bude prostě schylovat. Na 601-292-464 mi napsal už Michal. Ahoj, tak já zažil na svatbě pořádnou rvačku. A to nevěsty a její švagrové. Samozřejmě celá svatba pokažená, rodina rozhádaná, novomanželé jsou ale stále spolu a to je hlavní. Mějte se. Michale, tak díky, myslím, že tohle je noční můra všech budoucích novomanželů, takže prosím vás, když už ty svatby stojí takové peníze, rvačky a vyříkávání si až po svatbě. Co vám zkazilo párty, grilovačku, oslavu, pište nebo posílejte hlasovky na WhatsApp Hitrádia Černá Hora 601-292-464.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju z

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude je
1: fajn. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Kámo, já už to nevydržím.
6: Kámo, ten je velký.
5: Kluci mají větší. Za to ten tvůj je malej.
6: Dík. Fakt, kámoš.
7: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
8: Studujte při práci. Kyberna v Hradci nabízí kombinované studium vožky programování a energetiky. Výuka probíhá od pátku do neděle jednou za 14 dní. Připravíme vás i na zkoušky v oboru elektro, fotovoltaika nebo 3D tisk. A zajistíme i ubytování. Více na www.kyberna.cz.
9: Česká turist Trofy Hořice. Evropský šampionát IRRC 3D Sportbike a Supersport, Evropský šampionát ESR Superbike, ale i klasici. Jezdci z 15 států. Neváhejte a přijeďte se podívat. 8. a 9. srpna Česká turist Trofy Hořice. Více na 300zg.cz.
10: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
11: Ne, to je cyklopecka.
10: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
11: Cyklopecky.info.
10: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
11: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
10: Cyklopecky.info.
11: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
10: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: hity.
1: Ano, dnešní 15. odstartovala tady na Hit Rádiu Černá Hora, řekněme, takovou letní diskošku, která se nerozjíždí až od půlnoci, ale už teď. My tuhle hodinku společně řešíme také téma, co vám kdy zkazilo vaši oslavu, party, grilovačku a co si myslíte, že by to mohlo pokazit. Ať víme, čemu se třeba dneska večer nebo o víkendu vyhnout. Jdeme na vaše zprávy, ze kterých mám pokaždé teda radost. Martina, ahoj Jani, tak za mě to mohou pokazit tři věci. Nevhodní přátelé, alkohol nebo nemoc. Svatá pravda. Lukáš, ahoj, tak určitě doporučuji všem, kdo máte v plánu pořádat něco na svém dvorku, abyste se domluvili se sousedy, protože ti naši na nás pravidelně volají policajty a to třeba jen krátce po desáté večer. Vlaďka, ahoj Jani. Tak naše sešlost sice neskončila, ale zábava, která byla super, skončila a všechny unavila, když jeden vytáhl kytaru a za každou cenu musel hrát a zpívat a trvalo to až moc dlouho. Bylo nám hloupé do toho vstupovat a pauzu odmítal. Dneska máme heslo kytara. Tereza, ahoj, tak já bych chtěla všem poradit, aby na oslavy nebo různé párty nebrali své milence a milenky. Tohle se stalo na jedné naší letní oslavě, kde se sešla současná přítelkyně a tajná přítelkyně a samozřejmě celá oslava bez nálady, pořád se někdo musel uklidňovat, utěšovat, strašný. Jinak moc díky za super letní hity, máme je puštěné na dvorku a užíváme si s holkama pohodu. Tahle zpráva na závěr tohoto vstupu je ideální, protože holky, já vám a vůbec všem, kdo jste napsali a posloucháte Hit Rádio Černá Hora, teď posílám Michelle to.

0: 15 hodin, 37 minut, piju tady jenom kafe, nebojte. S vámi je Hitrádio Černá Hora a Summer Party, která poběží až do nedělního večera. Já jsem Jana Šimurdová, díky, že nás sladíte. No a připomínám, že na našem Facebooku nebo Instagramu máte ještě poslední možnost získat vstupenky na Hudba na vinicích s Rajvkou do Kutné Hory. No a tady na tom krásném místě, na těch vinných sklepech té Kutné Hory, se sami vyberete, jaký termín, na jakou kapelu chcete vyrazit. Na výběr máte třeba MIG 21, Vohnout, Trost Diskotékos, nebo taky Čechomor a další skvělé kapely. Takže pojďte naposled zkusit ještě štěstí na naše sociální sítě Hitrádia Černá Hora, anebo vstupenky zakupte na hudbanavinicích.cz. Doporučuji včas řešit, protože loni se to nakonec hodně rychle vyprodalo.
1: Hudba na vinicích s Rajvkou.
2: Nejkrásnější české a moravské vinice.
1: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
2: Špičková vína.
1: To je Hudba na vinicích s Rajvkou. Hudba na vinicích.cz.
3: Doplavek už zhubnout nestihneme, ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Bon Battery. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu slyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800 937 937. Hit, který se vyplatí už tento víkend na Hit Radio. Hit Radio.
4: Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
5: Každý projekt má jiné nároky. Red Tool přináší systémové řešení nářadí Milwaukee přesně podle rozsahu vaší zakázky. Jsme specialisté s dlouholetou praxí a hlubokou znalostí oboru. Od analýzy potřeb přes dodávku až po servis. Vše na míru a bez zbytečných prostojů. Red Tool, profesionální partner pro náročné projekty. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích.
10: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
11: A dědo, zastavíme se v tom vonavém obchodu.
10: Kubištovi hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
11: A budou mít otevřeno.
10: Kubištovi hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
11: Tak jedem! Kubištovi trubičky! Pro děti, babičky i dědečky.
12: Tak co, Klára?
13: Kámo, vadí, že je malej.
12: Malej? A řešíš to nějak?
13: Ne, na to je moc malej.
12: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
14: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
15: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
16: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
17: A Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
18: Hit Radio Černá Hora.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádiu Černá Hora, nám dohráli teď Veronika a my jdeme na dopravu. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, máme hlášené hned 3 nehody. Začneme na Královéhradecku na trase Janovice ve směru Smidarská Lhota. U odbočky na Vinary zasahují záchranné složky u nehody osobního auta. Počítejte tady s omezením provozu. Také na Pardubicku na výjezdu z Lipoutic směrem na Choltice havarovalo osobní auto s autobusem. Místo nehody je průjezdné Kyvadlově. A ještě na Královéhradecku na trase Vrchovnice směr Máslojedy, tak u odbočky na Hořině Ves zasahují záchranné složky u nehody osobního auta. Projedete tady Kyvadlově. No, snad je to všechno, hlavně opatrně a vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady.
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
8: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
9: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 8. srpna v Brewerových sadech v Kutné Hoře. Těšíme se na vás.
10: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
13: Je 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Kdo jezdíte novou paku, tak od pondělí to budete mít komplikovanější. Zavřený bude hlavní průtah novou pakou. Oprava půlkilometrového úseku silnice 1/16 potrvá do poloviny října a doprava bude po celou dobu jezdit po obchvatu. Nedávejte meloun kardiakum, nebo jen trošku. Meloun tvoří zhruba 90% vody a ve větším množství tak může lidem se srdečním selháním přetížit srdce. V krajním případě hrozí i hospitalizace. Pardubice finančně podpoří dětské letní tábory. Dotace pomohou pořadatelům pobytových i příměstských táborů, včetně těch organizovaných v rámci sportovního parku Pardubice.
14: Víme, že dvouměsíční letní prázdniny jsou pro rodiče často náročným obdobím právě z hlediska zajištění smysluplného programu pro děti a právě příměstské tábory i pobytové tábory jim v tom mohou významně pomoci. Také letos jsme z rozpočtu města podpořili letní tábory částkou téměř 1,7 milionů korun. Díky této podpoře se táborových aktivit účastní s podporou města 2225 dětí.
13: Řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký. Fotbalová Sparta dnes večer hostí Zlín a chce odčinit porážku 1-3 z úvodního kola na hřišti Zbrojovky Brno. Fotbal začne v 7 večer. Pro Letenské zároveň půjde o generálku před úterním duelem třetího předkola Ligy mistrů s Lyonem. Dneska 39 stupňů ve stínu a v pondělí taky, straší meteorologové, ale víkend zas tak tropický nebude. Sobota oblačná, místy přehánky a bouřky a teploty do 34 stupňů. V neděli čekáme polojasno, při zvětšené oblačnosti další srážky a teploty 32 stupňů maximálně.
11: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party.
0: Tak přesně tak to je. 3 minuty po 16, krásné páteční dopoledne přeje Jana Šimurdová. No a co k pití si teď dáváte? Je to mojito, piña colada nebo pivečko? Já mám tady prosím vás horké kafe. To je výzva, lidi. Tak pojďme na tu letní party.

tak jak to jde, lidi? Někdo máte už padla, někdo to máte ještě nadlouho, jako třeba Milan. Ten mi napsal zprávu se vzkazem, kterou za moment teda přečtu. Nejdřív vám ale řeknu, že Milan pracuje na poli. Ano, v tom téměř 40-stupňovém vedru dělá teď aktuálně ty velké balíky slámy, co vypadají jak rolky. A s prací dneska skončí možná až v 9. A to dělá od 7. raní. Milan je prostě dříč. Tomu říkáme u nás doma pořádná hokna. Každopádně, co Milan teda píše, jo? Ahoj, Jani. Děláme na poli a je to opravdu na zdechnutí. Obzvlášť, když tu nejde klima, je tu šíleně v traktoru a rád bych nechal zahrát písničku nějakou rychlou taneční pro všechny z farmy Jirásek se vzkazem pro zaměstnance. Roubíky do úst a vydržať. Ahoj, Milan. Tak Milane, snad mě slyšíš, já tě zdravím i skrze éter a buď tvé přání na Hit Rádiu Černá Hora vyslyšeno, já ti posílám legendární hit, se kterým to půjde samo. Hele, to budou rolky, slámy, jedna báseň.

0: 16 hodin, 18 minut, s vámi je Hit Rádio Černá Hora, Jana Šimurdová, taky probíhající summer party. Lidi, mám na vás jednu prosbu, co jde, už vypuste z hlavy, je pátek, před vámi je spousty letních songů, udělejte si konečně ten klid, protože přijde mi, že jednak z toho vedra a také z toho věčného spěchu strašně blbneme. Teď mi volal kamarád, že je úplně vyřízený z cesty, co všechno ho potkalo. Hlavní důvod toho všeho byli nerudní řidiči, tak prosím vás, jestli cítíte, že na vás jde vztek, pojďte. Nádech, výdech, dneska už vás nic nerozhodí, to si řekněte nahlas. Snad vás nerozhodí tohle. Za chvilku vám pošlu další muziku, ta snad vaši mysl uvolní. Tak díky, že ladíte Hit Rádio Černá Hora a dnešní summer party.
1: Nenechte se ujít zítřejší open air koncert Štěpána Kozuba a Jiřího Krhuta na Štěrbově vile u přehrady Les Království. Užít si zítra můžete i Magic Sky Night na Dolní Moravě, kde se v noci rozsvítí stezka i Skybridge. No a pro akční tipy nabízíme vychytaný bike park v Říčkách, Orlických horách.
2: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se, spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
5: Už tam bude.
6: Nech toho.
5: Každý už tam bude.
6: Přestaň. Ští mě vedro.
7: Pohodová cesta. To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Lidová řemesla Kohoutov. Obec Kohoutov vás srdečně zve na 32. jarmark lidových řemesel. V sobotu 8. srpna od 9 do 17 hodin. Těšit se můžete na historický trh s řemeslnými stánky, ukázky jednotlivých řemesel, bohatý doprovodný program plný hudebních vystoupení, zábavu pro děti i dospělé. Přijďte si užít do Kohoutova den plný zábavy a lidových řemesel. Další informace a program na řemeslakohoutov.cz. Těšíme se na vás.
9: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce?

0: www.sport.cz.
1: Jasně, já ti splním přání, Trio.
0: Ryba jo.
1: Chytrý mozek.
0: Bujné svaly.
1: Kila dolů bez námahy.
2: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
0: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
3: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
4: Hurá! A dědo, zastavíme se v tom voňavém obchodu?
3: Kubištovy hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
4: A budou mít otevřeno?
3: Kubištovy hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
4: Tak jedem! Kubištovy trubičky! Pro děti, babičky i dědečky!
0: Třetí část kvalifikačního seriálu Na velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou je tady. S ní přichází dostihové souboje nejlepších koní a jezdců. Sledujte napínavý dostihový program už tuto sobotu na pardubickém závodišti. Více informací na www.závodištěpardubice.cz.
5: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
0: Hit Rádio.
6: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Hunter X Golden, zdravíme se, Truhy Trária, Černá Hora. No a teď něco od nás z domova, teda nemyslím u mě doma, ale zkrátka našeho regionu. Budu ještě konkrétnější, bavíme se prostě o Královéhradecku. No. Posloucháte po nocích kočičí námluvy, kdo by ten krásný líbivý zvuk neznal, že jo? S tím by totiž mohl být útrum, anebo by se to mělo minimálně zmírnit. Hradec Králové chce přispívat na kastrace. To je nelíbivé slovíčko pro mužskou populaci. Takže kocouři, vy ani netušíte, co vás čeká. Důvod ale není kvůli tomu, abychom se lépe vyspali, ale aby se prostě zmenšil počet toulavých koček. No, a teď si, vážení, představte, kdyby se ta role otočila, jo? My bychom prostě prudili ty kočky. A teďkom, kdo by se venku toulal, šel by víte na co, jo? Já už to nechci ani kvůli vám chlapům opakovat, tohle prostě bolí i mě. Kdo máte u sebe vrnícího chlupáče, tak pěkně pomazlit. No a tady je jeden Summer Jam na Hit Radio.

0: hity.
1: Pohodový pátek všem, díky, že ladíte Hit Rádio Černá Hora, já jsem Jana Šimurdová. Právě teď probíhá na Hit Rádio Černá Hora Summer Party, ta poběží i celý víkend, to znamená samé letní hity od 80. po současnost. Kdykoliv si nás teda naladíte, tak se to s námi užijte. No a už za chvilku nás čeká král a královna, tedy Michael Jackson a Madonna. No a co by to bylo za Summer Party, kdyby nezahrál taky Shaggy, že jo? Takže to jsou hity pro vás na Hit Rádio Černá Hora v rámci Summer Party. Tak si na ně počkejte.
0: Summer Party. Celý víkend jen na Hit Rádiu.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja. Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Kupa zábavy i v létě? To je Bike Park ve Vítkovicích. Nech se vyvést lanovkou, vyber si trať podle náročnosti a sjetí dolů na kole. Půjčovna kol a občerstvení zajištěno. Bike Park Aldrov Vítkovice. Více na leto.skialdrov.cz, Facebooku a Instagramu.
5: Náš příběh začal v roce 1899. Teď píšeme jeho další kapitolu. Vstupujeme do nové éry s jasnou vizí a novou identitou. Jsme nové FK Pardubice. Pro vás měníme pravidla hry. Budujeme silnější tým. Máme nové občerstvení. Stavíme novou fanzónu. A vstupné nezdražujeme. Zlevňujeme. Více na kopemeproparduba.cz. Buďte součástí nové éry fotbalu i vy.
6: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce.vrchlaví.cz. Kablo Vrchlabí.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystál 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Fenomén Šance Liga je zpět.
9: Tady Ondřej Mihálek z Hradce Králové. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
8: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
10: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna v Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
11: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
12: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
13: Já chci hot dog.
14: Já mám chuť na matcha latte.
15: Taky beru hot dog a klid v autě.
12: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
16: Na MOL se si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
17: Svěží vítr v kategorii SUV. Zcela nová Kia Seltos zaujme designem, ohromí výbavou a překvapí cenou. Prostorné SUV s možností pohnout 4x4 pořídíte již od 654 980 korun včetně DPH. Navštivte showroom Kia Olfincar v Trutnově a seznamte se s novinkou osobně. Těšíme se na vás.
0: Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.
13: Hit Rádio Černá Hora.
18: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Tak to byla verze Shaggyho In the Summertime na Hitrádiu Černá Hora v rámci Summer Party a my jdeme za vámi na silnice. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, hlášené máme 3 nehody. Začneme na trase z Harachova směrem na Vrchlabí, na výjezdu z Jablonce nad Jizerou havarovalo tady osobní auto. Místo nehody je průjezdné bez zdržení. Na Pardubicku na výjezdu z Lipoltic směrem na Choltice havarovalo osobní auto s autobusem. Místo nehody je průjezdné Kivadlově. No a ještě na Královéhradecku se šetří stále nehoda z Janovic na Smirackou Lhotu u odbočky na Vinary. Tady zasahují záchranné složky u nehody auta a počítejte i s omezením provozu. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Krkonoši, krkonoši, krkonošské slavnosti do Vrchlabí se blíží.
5: Sojko, já vím, a letos vystoupí legendární Jiří Korn, takže žal se odkládá a vy přijďte v sobotu 8. srpna do Vrchlabí na náměstí.
4: K tomu spoustu zábavy, program pro děti.
5: A levné vstupenky kupujte na krkonošskéslavnosti.cz.
6: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
9: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Motoristé vzdali boj o Senát, možná s jediným kandidátem na Vysočině plánují jít motoristé do říjnových senátních voleb. Ve zbylých obvodech chtějí podpořit nominanty koaličních stran a nezávislé kandidáty. Řekl to předseda motoristů a ministr zahraničních věcí Petr Macinka. Letní počasí je ideální pro venkovní grilování. Hlavní riziko jsou ale vysoké teploty. Bakterie se v teplém prostředí množí rychleji než v zimě. Maso i zeleninu proto nenechávejte nikdy delší dobu na slunci, upozorňuje výživový poradce Jakub Košata.
10: Pokud grilujete doma, udržujte maso co nejdéle v lednici a vyndavejte ho až těsně před přípravou. V létě marinujte maso v lednici, ne na verandě v misce, i pár hodin na teplé dokáže udělat velký rozdíl. Pokud si připravujete třeba bramborový nebo těstovinový salát dopředu, v horku ho nenechávejte venku déle než hodinu, ideálně si ven až před konzumací.
9: Podle Košaty je také důležitý tip omáček. Ve slunném počasí nesahejte po majonézových nebo smetanových. Volte třeba bylinkové omáčky s olivovým olejem. České tenistky budou na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové v silném složení. V první nominaci jsou wimbledonská šampionka Linda Nosková, finalistka Karolína Muchová a Marie Bousková s deblovou jedničkou Kateřinou Siniakovou. V záloze je připravená Barbora Krejčíková. No a Španěl Santi Denia se stal novým trenérem české fotbalové reprezentace. Do funkce jej schválil výkonný výbor. Denia podepsal s vedením českého fotbalu dvouletou smlouvu s opcí. 52-letý Denia se stane prvním zahraničním koučem u českého národního týmu v historii.
0: A ještě v krátkosti počasí po dnešním vedru, kdy ještě teď místy naměříme i 35, u nás čeká teplá noc. Dorazit by ale měly také bouřky a déšť a díky tomu se malinko ochladí, takže zítřejší maximum by mělo být do 30 stupňů.
7: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
0: To znamená, že vás čekají samé letní pecky. Ať už ty, co jste poslouchali ve Walkmanu, nebo poslední dobou slyšíte z éteru Hitrádia. Já jsem Jana Šimurdová, je tady 17. a před námi je ještě jedna společná hodinka. Připravený je Samuel Jack a Feels Like Summer.

Golf Afrika, krátce po 17. Ladíte Hit Radio Černá Hora a probíhající summer party. Venku stále slušný vedro, sluníčko svítí celý den. Kdybyste měli na sobě sluneční brýle a celý den byli na tom sluníčku, asi víte, jaký efekt by to udělalo na obličeji. Byla by z vás prostě hezká pandička. Jenže panda už nemusí vypadat tak, jak ji známe, s těmi jejími pomyslnými brýlemi. Na internetu totiž kolují fotky narozené pandy bez tohoto černého zabarvení kolem očí. Já musím říct, že se na ní dívám, tak vypadá zvláštně. Zkrátka je to nezvyklé. No, třeba si to taky představíte, pod fotkami pandy jsou od lidí dobré komentáře, tak třeba to je ten kámoš, který ho znáš celý život a poprvé si před tebou sundá brýle. Někdo tady dokonce zmiňuje vzhled pana Okamury. No, heleďte, já myslím, že už to si asi představu udělali a víc to pitvat nebudeme. Posloucháte Hit Radio Černá Hora a pojďme pokračovat v naší summer party.

0: Taky máte pocit, že místo řízení byste si raději někde trsli a hezky se protáhli? Na Hit Rádiu Černá Hora jede Summer Party a já připomínám všem řidičům, kteří nás teď posloucháte, naši dopravní linku 800 110 100. V případě, že to třeba někde vázne nebo nedej snad stojí, tak budeme vděční, když nám o tom hlavně dáte vědět. Jinak šťastnou cestu a 2 minuty před celou váš pravidelný dopravní servis na Hit Rádiu Černá Hora.
1: Už tě nebaví se válet u vody? Hit Radio Černá Hora se vrací se svou letní jízdou.

0: Soutěže pro děti, skvělé hity a hromada cen. To je letní jízda Hitrádia Černá Hora. Sleduj naše webovky, ať víš, kdy a kde se potkáme. Hitrádio Černá Hora CZ.
1: Partnerem letní jízdy je Česká sluneční péče San Noré. Ochrana pro dny u vody, na výletech i na zahradě. Užijte si léto naplno se San Noré.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 8. srpna v Brewerových sadech v Kutné Hoře. Těšíme se na vás.

0: 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno, od pondělí do neděle.
2: Studujte při práci. Kyberna v Hradci nabízí kombinované studium vožky programování a energetiky. Výuka probíhá od pátku do neděle jednou za 14 dní. Připravíme vás i na zkoušky v oboru elektro, fotovoltaika nebo 3D tisk. A zajistíme i ubytování. Více na www.kyberna.cz.
3: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Super Jackpotu Sportky létá více než 2.

0: 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
1: Vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude
2: je fajn. Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlaví.cz. Kablo Vrchlabí.
3: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Další legenda v našem pátečním playlistu v rámci Summer Party, jo.
1: Hit Radio. Summer Party.
0: Na Hit Radio Černá Hora tady dohrál před momentem Bryan Adams a jeho Summer of 69. No a teď jedna taková zajímavost k tomu, jo. Možná spousta z vás, jako i já celkem donedávna, jsme vnímali tento song jako příběh, kdy Bryan Adams vzpomíná na nostalgické léto roku 1969, kde založil svou první kapelu, prošoupal prsty o kytaru a prožil svoji první velkou lásku. Jenže v tom je jeden obrovský háček. V létě roku 1969 bylo Brianovi přesně 9 let. Takže asi úplně to tak není. Po letech sám Bryan Adams přiznal pravdu, která miliony fanoušků po celém světě tak nějak trošku šokovala, možná teď i někoho z vás. Písnička vůbec není o kalendářním roce 1969, ale je to metafora pro milostnou polohu 69. Myslím, že teď pro mnohé bude mít tento song úplně jiný význam, až ji zase uslyšíte. Každopádně Bryan je švihák a tohle mu dává takové malé šibalské růžky. A proč ne? Někdo říká 67, my říkáme 69. A to je daleko lepší.
1: Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio.
2: Hit Radio. Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Bengai Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: A to poslední dny venku jsou slušný. Hodin 38 minut, s vámi je Hit Radio Černá Hora a taky Jana Šumurdová. Na Hit Radio Černá Hora je v plném proudu summer party a já se vás ptám, jak jste si užili ty první společné tři hoďky s letními hity? Doufám, že vás to jenom příjemně naladilo. Určitě máme radost, pokud vám děláme společnost třeba někde v kruhu přátel. Dobrá zpráva je, že i když se s vámi musím už rozloučit, tak letní jízda, to je zase náš jiný projekt na koupališti, vidíte, tak prostě naše summer party na Hit Radio Černá Hora pokračuje. Já vám moc děkuji za zprávy a to i za pozdravy, které mi posíláte. Vy ani nevíte, jakou mi to dělá radost. Takže lidičky, užívejte pátek. Třeba někdo z vás prožijete nezapomenutelnou letní party. Naše summer jízda s vámi bude i po celý víkend, takže kdykoliv nás naladíte, dechne na vás ta správná letní flow a vzpomínky. No a po víkendu se na vás těším ve svém obvyklém čase, a to v dopoledním driveu od 9 do 12. S vámi byla Jana Šumurdová a teď už říkám ahoj kocouři a kočičky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
3: Ne, to je cyklopecka.
2: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
3: Cyklopecky.info.
2: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
3: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
2: Cyklopecky.info.
3: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
2: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
4: Česká turist Trophy Hořice. Evropský šampionát IRRC tříd Sportbike a Supersport. Evropský šampionát ESR Superbike, ale i klasici. Jezdci z 15 států. Neváhejte a přijeďte se podívat. 8. a 9. srpna Česká turist Trophy Hořice. Více na 300zg.cz.
5: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
7: Tak to kecáš!
8: No kejco! Kámoš má ještě větší.
7: A co na to jeho holka?
8: Našla si jinýho. Ten má malej.
7: No jo, zlatej malej.
9: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
10: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
11: Tak nečekejte, jezděte!
12: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
13: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
14: Více na kopecký.cz.
15: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
16: Radio Černá Hora.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Kolonu máme hlášenou na pražském okruhu mezi Rozvadovskou spojkou a sjezdem na Ořech, také na jižní spojce od Záběhlic směrem na Černý most a na Štěrboholské spojce směrem od Černáku. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hudební léto vrcholí. V sobotu 8. srpna dorazte na Friends Fest do Pardubic. Marpo, David Koller, Tublatanka, k tomu FMX Show, Rodeo, silná atmosféra a celodenní program. To je Friends Fest. Jeden den, jedna vstupenka, tisíce zážitků. Více na friendsfest.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
4: Prosecco přesně v italském stylu?
5: To je Mionetto.
4: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
5: Mionetto.
4: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
5: Mionetto.
4: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
5: Mionetto. Víc než jen prosecco.
6: Hey, what's up, it's Rihanna.
7: I'm Harry. This is The Weeknd.
8: Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
1: On air.
9: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
0: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Meteorologové dnes vyhlásili v dalších krajích smogovou situaci, a to v Praze, Středočeském, Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Už od včerejška platí v Ústeckém. Lidé se mají zejména v odpoledních hodinách vyhnout větší fyzické námaze venku. Doporučení platí hlavně pro osoby s dýchacími potížemi, starší lidi a malé děti. Tuzemské kempy jsou díky příznivému počasí zaplněné s rostoucím počtem návštěvníků, ale přibývá krádeží. Počet cenných věcí, které sebou do kempu vezete, byste měli raději omezit na minimum. Další doporučení má Ladislav Beránek z policejního prezidia.
10: Auto nebo karavan mějte vždy zamčené, i když jste jenom opodál. Na úschovu cenností využijte recepci kempu nebo její bezpečnostní schránky. To platí především u kempování pod stanem. Chatku, stán či karavan vždy při odchodu zabezpečte.
0: Dneska se otevřel další úsek dálnice D3, a to mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku. Jedná se o zhruba 3 kilometry dlouhou trasu, která vede k rakouským hranicím. Jde o první napojení dálnice z Česka do Rakouska. Českou fotbalovou reprezentaci poprvé v historii povede cizinec. Novým trenérem se stal 52-letý španělský kouč Santidenia. Národní tým se pod jeho vedením poprvé představí v zářijových zápasech Ligy národů proti Chorvatsku a Anglii.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
0: Zítra bude v Česku oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, místy se přidají přehánky a bouřky, ojediněle i silné. K večeru bude v Čechách ubývat srážek a částečně i mraků. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36.
1: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
11: Je to tak, Summer Party Hit Radio je stále tady. Ty nejlepší letní hity za posledních 30 let. S vámi Kateřina Pechová, přeju krásný večer. Pátek, co víc si přát? No, snad jenom ty nejlepší hity. Teď je tady Ferrari, James Hype a Miggy De La Rosa.

Robin Schulz a Kido společně v éteru Hitrádia. Přeju krásný večer. 8 minut po 18. hodině, poslední červenec, summer party v plném proudu. A mimochodem dneska je ještě k tomu den avokáda. Avokádo je kouzelná věc. Jo, krom toho, že dostat z něj tu pecku bývá občas o prsty, tak avokádo je přesně to ovoce, který si koupíte a je nezralý. To je v pohodě. Jo, to je v pohodě. Jenomže vždycky, když už se k němu pak dostanete, tak už je na vyhození. Já nevím, jak to funguje, ale je to tak. A proto vždycky, když ho rozříznete a je perfektní, tak je to na úrovni toho, když otevřete krabičku z prášky na té straně, kde jsou opravdu prášky a ne příbalový leták. Ano, dokonce jsme se dostali, že je to opravdu takové vítězství. Tak pokud zrovna doma máte avokádo, já jedno mám ho v lednici a už teď vím, že až ho zítra rozkrojím, že už to bude na vyhození. Jo. Ale jestli doma máte avokádo, tak držím pěstí. A posílám Blink 182.

0: Gustavo Lima, jak nám rád připomněl, a jeho balada v éteru Hit Radio. Krásný večer, čtvrt na sedm, pátek, poslední červenec. Jojo, uteklo to, měsíc do začátku školy. Tak co, děti, těšíte se? Ano, věřím, že zároveň učitelé teď zintenzivní odpočinek, pokud teda můžou odpočívat, protože ano, už jenom měsíc. Je to tak, navíc si k tomu užíváme moc hezký tropy. Doufám, že se všichni držíte, že to zvládáte. Pot je v pohodě, hele, nevšímejte si toho, potíme se totiž úplně všichni. No a dáváme si k tomu ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. Tak to trochu roztančíme, co? Lumidy a Fatman Scoop, k tomu Bob Marley nebo Pink už za chvilku.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. komfort@group.cz.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína.
3: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
4: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu.
5: Najednou prostě letíš jako pták.
4: Na tohle nikdy nezapomenu.
6: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
7: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
8: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
7: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
9: firmanazážitky.cz.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio. It's a top.

Tohle je Pink v éteru Hit Rádia, krásný večer. No a léto, jo, v plném proudu, tropy řádí úplně všude mimochodem. A to dokonce i v Japonsku. A tam je hodně taková, ta kultura oblékání, co se týče práce, fakt jako přísná, jo, prostě kalhoty, naškrobená košile a tak. No a letos, v těch letošních vedrech, tam ustoupili malinko v tomhle a dovolili mužům kraťasy. No, což jako za mě v pohodě, já jim to přeju, protože to musí být strašný peklo. Zároveň ale se to nelíbí úplně všem, protože věřím, že samotní úředníci, kterým to dovolili, jsou nadšení, no ale ženám se to nelíbí. Normálně kolegyně jejich jsou znechucené pohledem na jejich holé nohy. Já to chápu, kdo by se na to chtěl dívat, že jo, kor, když to budou mít bílý nebo pálen, že jo. Je to strašný, je to strašný. Jo, naopak my ženy bychom měli být chápající, protože když si vezmeme, jak často nás soudí, že jo, lidi, tak tady chudáci kluci mají na chvilku možnost nosit kraťasy a my bychom jim to hnedka brali, no. Tak držím pěsti tokijským mužským úředníkům, ať si ty kraťasy obhájej a ať si ženy a jejich kolegyně zvyknou na ty jejich nohy. Snad to dobře dopadne. A vy, pokud můžete do práce nosit kraťasy, takhle očividně to není vůbec samozřejmost, jo? A vy, co musíte nosit dlouhý kalhoty, držte se. Jste skvělí, jste moji hrdinové, jako fakt.

0: I'm too sexy, right said Fred, posloucháte Hit Radio. Krásný večer, 18 hodin 38 minut k tomu summer party v plném proudu. No a dáváme si to nejlepší z letních songů za posledních 30 let a že tam toho je, jo. Tak za chvilku třeba Bonnie M a Rehab, Sunny, jo. Taky si dáme Genesis a I Can't Dance. No a taky si dáme tuhle legendu. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman. Leroy Orbison je prostě skvělej. Ano, Pretty Woman do vašich uší už za malou chvilku, tak buďte s námi.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Tahitské léto Aquapalace Praha už je tady.
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Green Island 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní

Je to tak, summer party celý víkend, takže až do neděle večer. To nejlepší z letních hitů za posledních 30 let. Já doufám, že si to užíváte a že jste ready na další hodinu toho nejlepšího. Teď Faruko a Pepas.

Welcome by, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer. No a čeká nás teď taková doopravdy oslava, jo, taková hymna. Taneční hymna, jo, která má navodit právě pocit léta, slunce, svobody, čistý radosti ze života. Prostě o tom ty letní songy jsou, co si budem povídat. Navíc nás čeká song z roku 97, který patří v podstatě mezi nejikoničtější skladby tehdejší žánrové vlny Eurodance a House, jo. Znalci už možná i vědí, to netuším, necháme se překvapit. Každopádně, prosím pěkně, Dario G a Sunshine. Jdeme na to léto.

0: Je to prostě romantik. Alex Warren na Hit Radio. Přeju všem nádherný večer, summer party pokračuje, jo? A takhle, co by to bylo za letní party bez naprosto legendárního Lou Beggy? Už vám to hraje v hlavě? Jo, podle mě přesně víte, co vám chci pustit, protože to je song, bez kterého by podle mě žádná letní party nebyla tak úplně rozjetá, jo? Takže pokud už cítíte ten pátek, ten takový ten páteční vibe toho večera, trošku mejdán, jo? A tak, tak tohle k tomu bude dokonale patřit. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side. Prostě mambo number five, no. Geniální, co? Lou Beggy a za chvilku k tomu Debbie nebo Take That.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja. Je to na tobě. Daja.

0: nejlepší čistírna.
1: Předpověď na přelom července a srpna. Vysoký tlak zážitků, místy silné přehánky smíchu a zvýšený výskyt divadla. 96. Rázkův Hronov, divadlo, scénický tanec, workshopy, setkávání, muzika a program pro každého. Od 31. července do 8. srpna bude Hronov pupkem divadelního světa. Program a předprodej na Rázkův Hronov.eu. Hit Radio. Když si podslu...

a Lulu v éteru Hit Rádia přeju krásný večer. A prosím vás, důležitý je to nevzdat, jo? Zvlášť třeba pokud vám někdo něco ukradne, což je takový zajímavý, protože před dvoma rokama se z jednoho sportovního a rekreačního areálu v italském městě Reggio Emilia během jediné noci ztratilo 350 slunečních lehátek. Což není tak snadný. Jako asi, jako jestli jste někdy viděli lehátka, co jsou na pláži u moře, tak to fakt není tak easy. No a po dvou letech se našli stovky kilometrů daleko na pláži v albánském Caporodoni. Našla je tam turistka, která žije v té Itálii právě, takže je poznala. No, vtip na tom je, že ti, kteří je ukradli a umístili si je na svůj pláž, tak z nich za ty dva roky ani neodstranili loga toho původního rekreačního střediska, takže nebylo úplně těžký je poznat, jo? Pač, když jsou podepsané, že jo, to máte jak s bačkůrkama ve školce prostě. Když je má vaše dítě podepsané, tak mu je nikdo neukradne, že jo? Nebo ukradne, ale přijde se na to. Takže teď už to začali řešit přes právníky. Myslím si, že to bude ještě poměrně zajímavá aféra. Každopádně ano, hlavní je to nikdy nevzdat. Nikdy nevíte, kde se ta věc vynoří, jo? Takhle, u jedné věci to víme jistě, a to, že teď se vynoří Bibi Rexa a Faithless.

0: Summer Long v éteru Hit Rádia a Kid Rock právě teď za námi. No a hele, bylo by to podle mě těžký. Nebo takhle, koho byste nominovali jako krále letních songů? Protože to podle mě nejde. Podle mě by to bylo příliš komplikovaný, jo. Každopádně jednoho takového adepta bych tady rozhodně měla, jo. Člověk, který prostě začne zpívat a vy se chcete vrtět, jo. Má prostě, má to zvládlý, ten rytmus, všechno, prostě vás to baví, jo. On nás čeká za chvíli, neříkám to samozřejmě jen tak, jo. Ale posuďte sami. No, Ricky Martin, to je jasný, ne? Ricky Martin, Olivia Rodrigo nebo Calvin Harris už za chvilku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Kámo, já už to nevydržím.
3: Kámo, ten je velký.
2: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
3: Dík, fakt, kámoš.
4: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
5: Rata tarararata trička, rata tarararata potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
6: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
7: Ne, to je cyklopecka.
6: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
7: Cyklopecky.info.
6: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
7: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
6: Cyklopecky.info.
7: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
6: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce?

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
2: Je to tak, další hodina toho nejlepšího letního za posledních 30 let. A že máme nabito. Ano, v další hodince třeba Gabry Ponte, taky Shakira, taky Dr. Alban. No a na začátek to bude veliký. Fakt, počkejte. Tohle jsou Roxy.

roztančená záležitost Dance a Cake by the Ocean na Hit Radio. Krásný večer, máme chvíli po 8 hodině, no a čeká nás samozřejmě další song z naší Summer Party edice. To znamená, dáváme si to nejlepší z letních songů za posledních 30 let. No a čeká nás nigerijsko-švédský hudebník Dr. Alban, určitě znáte. No a před námi je jeho taková vyloženě čistě pozitivní hymna. Jo, je to oslava, je to radost ze života, tance, hudby a lidské pospolitosti, což je skvělý, protože přesně to chcete a zvlášť takhle v pátek večer, co si budeme povídat. Navíc tenhle song kombinuje beaty z prvky gospelu a reggae.

Shakira a Zoo právě teď v éteru Hit Radia. Přeju všem hezký večer, summer party v plném proudu. No a mimochodem, čeká nás jeden cover, jo. A tam je to vždycky těžký, protože třeba tady originál je naprosto geniální. Stojí za ním totiž ABBA, jo. Song z roku 1980, Lay All Your Love On Me. No pozor, protože v roce 92 si ho napaškal, vzalo synthpopové duo Erasure. Ty určitě znáte taky. Hele, prostě se jim to povedlo, no. Lay All Your Love On Me, k tomu taky Gabry Ponte nebo Alok a Jess Glynn, tak buďte s námi.

Jess Beck, Alok a Jess Glynn, posloucháte Hit Radio. Krásný večer, doufám, že zvládáte. Hodně píte. Jo, co pít v horku, tak takhle. Neslazený, nealkoholický, to je s vykřičníkem nápoje. Ideálně bez kofeinu, což může být samozřejmě těžký, pokud jste zvyklí na svoje 2-3 kafíčka denně. Ale jinak jo, a prosím vás, jo, ono se má samozřejmě malinko ochladit. Asi tak jako ze 36 na 30, jo, takže nic zásadního, takže i o víkendu budeme držet režim, chránit se pokrývkou hlavy, brýle, opalovací krémy, takový ty naprostý základy, jo, držím pěsti, my to zvládnem, vy rozhodně, pač jste skvělí, další hity k tomu, DJ-ou End of Beginning.

Čínsky stejně jako já. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Za chvilku 9 hodin, to znamená, že já se s vámi pro dnešek pomalu loučím. Mějte krásný zbytek pátku. Nezapomeňte, že Summer Party běží celý víkend. Ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. No a tak já vám mávám společně s tímhle songem. Jojo, Bobby McFerrin, Clean Bandit nebo Royal Gigolos už za chvilku. Mějte se hezky, ahoj.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
1: Tak nečekejte, jezděte!
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na kopecký.cz.

0: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlavi.cz. Kablo Vrchlaví. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
0: Zlepší si náladu.
2: Zlepší si náladu.

0: Hity. Hit Rádio Černá Hora.
1: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
2: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
0: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party.